0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bluši, co tady, co se tady vyhulujete, co tady kuříte? Tady sám musí fakči makat. Tady sám nehulí akorát z komína.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čože? On co jako přibitej. Je s tím chlapče.
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do hřiči, ty hňupe. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Hezké ráno, je pátek, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty můžou působit problémy taky například v dopravě nebo energetice. S narůstajícími teplotami se v části přírodních koupališť v Česku zhoršila kvalita vody. Zvýšil se výskyt sinic, bakterií produkujících zdraví nebezpečné látky. Stále se ale najde řada míst, kde se můžou lidé v přírodě koupat bez obav. Teroristické hnutí Hamas potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jím ustanovená rada míru dosáhla dohody. Fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola první ligy Zlín a budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti Nováčka Zbrojovky Brno.
10: Rock Radio. Počasí.
9: Dneska nás čeká slunečné počasí, bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jenom výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 až 39 stupni Celsia. Na severu Čech bude kolem 34.
11: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Rock Radio. Doprava.
9: Aktuálně nemáme na silnicích hlášené žádné nehody ani kolony, tak vám přejeme šťastnou cestu.
8: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
10: Rokovej rozjezd.
12: Dobré ráno, čumáci. Pěkný konec pracovního týdne vám přeje Honza.
13: Anabel.
9: A Zuzka.
12: 2 minuty po 6 ráno 31. července v pátek, což znamená, že jednak je pátek, konec týdne a jednak je konec měsíce, takže milé děti, půlka prázdnin pryč.
14: A výplata před námi.
9: To je první, co mě napadlo.
14: Že jo, mě taky.
12: Ježíš, to se těším, první 3 dny budu král a pak zase budu bezzubej pán před nádražím.
14: Asi já tak 24 hodin. A tom...
12: Zaplatím účty a nic jo, to nebude. Jo. No a holky, co vy takhle při pátku, jak se vám spinkalo? Vypadáte takový jako
14: málo.
12: Svěží.
9: Svěží jsme, ano.
12: Ne? Nic?
9: Jo, dobrý, skvělý.
14: Já se chytnu, dej
12: dobře,
14: mi chvilku.
12: Tak já tady holky půjdu něčím nakopnout a vy si dejte pana Prota, bude nás slyšet.

0: Je 6 hodin a skoro 10 minut. Twisted Sister pomalu a líně dohrávají pecku Leader of the Pack, což je šéf nebo vedoucí party.
1: To jsem já. Ne, to seš ty samozřejmě, Honzíku. Teď jsem ho překvapila.
0: Víš, moje koule mi právě zajeli zpátky do břicha, no nic
1: já
0: nevadí.
1: Já do vagíny, no, tak to je v pohodě. Každopádně my pomalu a líně pro vás máme poslední várku lístku na Rock Castle.
0: Já si půjdu grcat, já se omlouvám.
1: Rock Castle se koná 13. až 15. srpna v Zámeckém areálu v Moravském Krumlově. Hraje tam spousta kapel, řekneš jaký?
0: Powerwolf, Black Label Society, Alestorm, Testament, žádný další to nemám vypsaný, takže jenom tyhle 4. Ale
1: takže
0: samozřejmě jsou tam 3 dny.
1: A ještě další.
0: A další, přesně tak.
1: Takže pokud o to máte zájem, chcete si vyrazit na festival a chcete lupeny zdarma, tak nám napište, buď na Facebook Messenger nebo na Instagram. Připište telefonní číslo a jelikož je páteček a bude výzva pro pandu, tak dnes rozdáváme už 7:30, tak si pospěšte.
0: Takže držíme palce, doufáme, že nějaký šťastlivec zase bude skákat tak do výšky, až mu zajedou koule do vagíny. Jedem dál k víni.
1: Jsem chtěl říct, držíme frgále, mějte si.
0: We will rock you.

0: Bankovní kalendárium.
1: 6 hodin a 17 minut se pojďme podívat na dnešní páteční oslavence s posledním červencovým datem 31. července. Svátek dneska slaví Ignác, případně Ignát.
2: To je krásný jméno.
1: Chtěla bys si se jmenovat Ignác Fára?
2: Jo.
1: Jo?
2: Jo.
1: Dobře, tak v tom případě ti za chvíli popřeju všechno nejlepší.
2: Děkuju.
1: Jinak co se týče dalších oslavenců, dneska třeba 77 let slaví můj oblíbený český herec a bavič Bolek Polívka. Víš, co je nejhorší, co nechce slyšet přítel od svojí přítelkyně? Pojď domů, miláčku, včera jsem ti udělala polívku.
2: Jsem teď na to viděla, jak
1: ty to je ono. Jinak taky třeba dneska slaví 61 let britská spisovatelka J.K. Rowlingová, matka Harryho Pottera, takže zdravíme. Nebo třeba Louis de Funès se narodil dneska.
2: Tak samý krásný, milující, teda mnou milované osobnosti, ano.
1: Takže přejeme všechno nejlepší, no a pojďme na muzikanty. 41 let slaví kanadská zpěvačka Alyssa Whiteglass, hlas švédský death metalový kapely Arch Enemy.

0: Uměl bys taky takhle blejt?
1: Ne, já to neumím, já bych si vyřvala hlasivky, to je nějaká speciální metoda a já
0: to skvělý. 45...
1: Ty to umíš, Uka?
0: Neumím. 45 let slaví americký zpěvák M. Shadows, spojený s Avenged Sevenfold. Tohle by mi šlo asi víc než to blížím pořádný.
1: Jak říká screaming, ne? Nebo...
0: No, screamo a další styly podobný, growling a tak. Tohle nebyl growling. 48 let slaví britský bubeník Will Champion z Coldplay.

0: 55 let má americký kytarista John Five, hraje s Marilyn Mansonem, prošel kapelama Roba Zombieho, Lynyrd Skynyrd, Mötley Crüe. Teda pardon, hrál s Marilyn Mansonem, aby mě zase někdo netahal za slovíčka, hraje s Mötley Crüe, tak. No a 68 let slaví americký bubeník Bill Berry, zakládající člen R.E.M. Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší, jinak na koncert Coldplay můžete vyrazit, pokud chcete odhalit svůj milostný románek. Je to ideální, mají tam Kiss Cam a celý svět bude vědět o tom, že někoho podvádíte. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Tak jsme si zaspívali, za chvíli je Panoptiko, hej svatý.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Weezer Buddy Holly na Rock Rádiu jenom 30 vteřin před 6:30.
1: 30?
0: Teď už ne.
1: 20?
0: Teď už jo.
1: 15?
0: Ještě ne.
1: 40?
0: Počkej, cestuješ zpátky v čase při pátku, nebo co? Co jsi dělala včera večer?
1: 10, 9,
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: zprávy!
0: Nejdražší odpočítávání v jejinách rádia.
2: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. rokovíradio.cz. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášený třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal příkaz, kterým federálním úřadům dává pravomoc zastavit vývoz starých baterií a dalšího elektronického odpadu obsahujícího vzácné kovy. Jde o součást snah podpořit recyklaci na území USA. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Besiktas Istanbul s křídelníkem Václavem Černým.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, později bude oblačnosti přibývat a v severozápadní polovině čekáme přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budeme měřit do 39 stupňů Celsia, na severu Čech bude kolem 34.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D6 opatrně, stala se tam nehoda ve směru na Karlovy Vary na 28. kilometru a v Praze se bouralo na Komořanské.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Hele, mám písničku, jo? Ve Vrbnu hoří les, ještě nehoří ves, hasiči hasí les, u toho štěká pes. Je to blbý? Asi
1: je, to,
0: jo,
1: je to moc hezký, to baví, to bude dnešní výzva?
0: Ne.
1: Aha, škoda.
0: To bude ještě horší. No pojďme si dát radši
1: hoď
0: nějakou muziku.
1: Hoď tam nějakou sůl, teda sůl. Cukr.
0: Sugar, push some sugar on me. Def Leppard.

0: Kid Rock All Summer Long na Rock Rádiu v 6 hodin a 40 minut. Song o Alabamě. Já tu mám teďka jednu novinku tady speciálně pro tebe, Anabel. Bruce Dickinson chystá novou desku. Víme, že 2024 mu vyšel Mandrake Project po letech. Po letech vydal solovku.
1: Au, a jsi teď... kopla do kolene.
0: Pro... Šikovná seš. To, já to Bruceovi řeknu. On to určitě ocení a zhudební. A bude z toho... Něco takového, ne? Výborně. Důležitá informace ale je, má natočených už 16 pecek a jednu z nich mu napsal, a je to údajně nejdůležitější song alba, mu napsal jeho 35-letý nejstarší syn Austin.
1: Takže to bude Dickinson with son.
0: Ano.
1: Jupi.
0: Jak ty se díváš na to, když umělci potom přibírají svoje děti do těchto projektů a začínají je popularizovat třeba?
1: Já na to vlastně asi nemám názor. Mě vadí, když děti bez talentu jsou protlačovaný, což se u nás na české scéně děje velmi často. Že přijde nějaký dítě, nějakého herce nebo nějakého zpěváka, najednou je slavný jenom proto, že papa nebo mama je televizní hvězda, tak to mi trochu vadí.
0: A víš, co je zajímavý? Ty amíci to třeba takhle nemají. Tam to takhle většinou není. Třeba Phil Collins, že jo, bubeník legendární, už úplně... nehraje, nemůže se hejbat, že jo, má problémy se zádama a tak dál, takže když tu byl solo a když tu byl pak z Genesis, tak za bicíma seděl jeho mladý syn Nick Collins, který je naprosto fenomenální bubeník. Možná, když budu jako hodně drzej, tak řeknu, že mě jeho styl hraní baví ještě víc než tatínka. Jo, když, asi ne, ale jako je fakt skvělej a bylo to výborný. Takže tady si myslím, že právě tohle to neplatí, člověče.
1: No tak v Americe mají obecně lidi víc talentu než u nás.
0: Jo. A vyšší standardy nějaký.
1: Je to tak, je to smutný to říkat nahlas, ale je to tak. Ale říkám, prostě pojďme se pojádat třeba, nemusíme chodit daleko, Agáta Hanechová, protože slavná modelka, prostě a tak dál. Je víc takových protekčních divných lidí, kteří se dostali do showbiznesu z neznámých důvodů.
0: Takže jsem jenom tím chtěl říct, že na nový album Bruce Dickinsona se těšíme, protože jeho spolupráce se synem určitě bude super. V dalším vstupu spliveme a pomluvíme zase někoho jiného. Předtím si dáme Tři sestry, já jsem Aleš.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 9 minut zbývá do 7. Zuzko?
2: Argentinská tiktokerka Martina Mendez vyčerpala kreditku na maximum a vsadila 15 milionů pesos, což je v přepočtu asi na naše 20 milionů, na výhru Argentiny proti Španělsku ve finále mistrovství světa. A to poté, co na sociálních sítích viděla předpovědi kartářek, přičemž si za výhru plánovala postavit dům, no ale místo toho jí teďka zůstaly dluhy a ona prosí svoje fanoušky, jestli by jí nemohli poslat nějaký peníze, aby se z toho dostala.
3: Ježiš, to je blbák, daleko vidí, to snad není možný, to je, že někdo takhle tupej.
1: No tak když se jmenuje Mindézová, jako to je Minda
3: to,
1: prostě.
3: Tohle co zvysvětluje, ovšem. No, co k tomu dodat, jako prostě v apatice nekoupíš, když to tam není, tak to tam není, no.
2: Tak, no.
1: Jako musíš si vsadit, abys něco vyhrála, ale.
3: Takže já jdu vybrat svoji životní pojistku, kterou nemám a vsadím to na to, že dneska, nevím.
2: Bude vršet třeba.
3: Jo.
1: Mně přijde na jednu stranu geniální, že ona vlastně investovala peníze, které nebyly její, protože je poslala z té kreditky. Mm-hmm. Na druhou stranu by mě zajímalo, jak to, že na té kreditce mohla čerpat 15 mega.
2: Tak asi jako něco vydělává, no, jinak by jí to určitě jako nedovolili.
1: Jo, takže ona vydělává miliony a žebrá u svých fanoušků. Mm. Kam jsme se to dostali?
2: Ano.
3: Dnešní doba je velmi smutná, depresivní.
1: Přesně, to za nás stárolik 50 lířů.
2: Já bych jenom chtěla ještě zmínit znova to, že jako jí to řekla kartářka na tom Instagramu.
1: Myslela si, že s plivem zrovna tohle. To my nemůžeme.
3: Tady. Já tomu věřím, no, taky, no, takže ty karty jsem záměrně nekomentovala.
2: Já jsem ti chtěla říct, aby jako
3: jsem nevěřila všemu,
2: pozor.
3: Co mi říkají karty. Dobře, tak. No, tak jo, tak já jdu se zabít.
1: Zvlášť, když jsou to karty na prší nebo na kvarteto pro děti.
3: No. Cigánky vykládají z prší karet.
1: No právě.
2: Právě.
3: Ale ty jsou nejpřesnější.
2: Prostě kdyby ti někdo řekl, že máš vsadit 15 milionů.
3: Tak
2: jo,
3: to nebudu dělat. Ne, dobře, tak co se týče sázek, tam tak. Úplně takhle daleko ne. Ale když mi řeknou něco jiného, tak to udělám.
1: Dobře, slyšíte to? Už nic nehraje, víte, co to znamená, že už máme dvě druhů.
2: Dlouho.
1: Jdeme na muziku Whitesnake, Here I Go Again na Rock Radio.

0: Johnson a We Are na Rock Rádiu minutu před 7 hodinou raní. I při pátku pokračujeme v naší krasové jízdě, za chvíli bude 7 hodin ráno. Dáme si další zprávy se Zuzkou a pak si budeme dále povídat.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Trautenberg valí na Rokin! A Rokin valí do Příbramy! Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rokin Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rokin Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Hezké ráno, máme minutu po 7, jsou tu další zprávy. Teplotní rekordy ve čtvrtek padly na 114 stanicích, které měří déle než 30 let. Nejvyšší hodnotu naměřili v Doksanech na Litoměřicku přes 40 stupňů Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a taky Rokycanech. Dnes má být ještě o něco tepleji. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. České televizi to řekl ministr obrany Jaromír Zuna. Spojené státy dodají do Česka vrtulníky jako kompenzaci za pomoc Ukrajině. USA taky uhradí většinu nákladů na modernizaci vrtulníků. Španělské město Sueta, které se nachází na africkém kontinentě, ve čtvrtek po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu lidí z Maroka. Podle zpravodajů na místě na španělské území na africkém kontinentu dorazily tisíce lidí. Policii, která nebyla schopná tak velkému počtu příchozích čelit, pomůžou i vojáci. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3.
6: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes nás zpočátku čeká slunečno, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jenom výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 35 až 39 stupni Celsia, na severu Čech naměříme kolem 34 stupňů.
8: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Rock Radio. Doprava.
7: Bouralo se hlavně v Praze, a to v ulici Podchodovém, kde se srazily dva osobáky, a nehoda se řeší taky na Komořanské ulici, kde je neprůjezdný jeden jízdní pruh.
6: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
9: Dobré ráno, čumáci!
0: Ať vám vyjde dnešní sázka do Forbesu nebo do beden, vám přeje Honza,
7: Anabel
9: a Zuzka.
0: 4 minuty po 7. v pátek 31. července, poslední červencový den, už za půl hodiny budeme slavit tím, že rozdáme další 2 lupeny na Rock Castle.
10: Je to tak, koná se to 13. až 15. srpna, hraje tam spousta známých kapel a my máme pro vás 2 lístky, takže se o ně ještě půl hodky můžete napsat. Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte po 7:30 telefon.
0: A tohle už jsou Offspring, All I Want.

0: Škvoři, zapomenutý hříchy v 7 hodin a skoro 10 minut na Rock Rádiu.
1: A já už jsem taky zapomněla všechny svoje hříchy.
0: Fakt? Ty jsi byla vyspovídat?
1: Už dávno.
0: Že ty jsi byla v takovém tom chrámu, jak teďka dělají, že ti vynulujou body count.
1: No jasně, to už mám dávno za sebou. Zaplatila jsem 300 a jsem na nule.
0: Už to otočila třikrát. možná bychom měli říct posluchačům, že body count znamená počet sexuálních partnerů.
1: Ano, já jsem ale na nule už dávno, takže to můžeš být naprosto klidný.
0: A ty jsi nechala polivat někde v Mostě, ne? Ty jsi nejela do toho chrámu, někam tam do Horfázy.
1: Já se stejně rozčilovat, nebo se zvednu a uvidíš, a takový most, a že to nepochopíš.
0: Dobře, dneska je Mezinárodní den avokáda.
1: Díky bože za ty dary, mám ráda avokádo. Radši než tvé blbý keci po ráně.
0: Mě by víc zajímalo něco jiného. Dneska je den mluv ve výtahu, nebo povídej si ve výtahu. Mě by zajímalo, jestli si povídáte ve výtahu. To je vždycky takový hrozný trapno, když tam přijdeš, že jo, tam už stojí tři lidi, který nevidí kam koukat.
1: Já rychle mačkám to tlačítko zavřít, když vidím, že se někdo k tomu výtahu blíží, tak jakoby co nejrychleji se snažím třeba 30krát se cvaknout ten zavírací čudlík, aby mě nestihli.
0: Jakože kolegyně dobíhá,
1: jo, a jej to zavřu přímo.
0: Mačkáš, aby se ty
1: kolegyni bych ještě brala, takový to přesně jako, že cizí lidi nebo tohle, tak to je vždycky trapný. To jako tam není nikdy příjemný moment, si myslím.
0: No a teď si vím, že v práci je to ještě docela dobrý, ale když potom máš, nebo v baráku, že jo, kde se trošku znáte, ale když máš potom výtahy třeba v nákupáči, nebo v garážích, nebo někde, kde jsou úplně cizí lidi.
1: No je to strašný, mám říct, traumatická záležitost prostě.
2: Mně přijde hrozně divný, jak se lidi ve výtahu vlastně zdravěj. A bydlela jsem v paneláku a ve výtahu se vždycky pozdravíš, ale pak jdou ty lidi před barákem a tam už se nepozdravěj, protože a nevím, asi se nepoznají, nebo jakože je povinnost ve výtahu vlastně pozdravit.
1: Jako je to takový, ale já teda poznávám lidi jenom podle psů a když jdou bez psa, tak je nepoznám.

0: velice dobrý poznávací
1: znamení.
0: No je
1: znamení. To tak, jako ty psi si pamatuju, ty ksichty ne, bohužel nepřiřazuju k tomu.
0: Mě to připomíná mou oblíbenou historku, už jsem jí tady určitě říkal, jak jeden známej mých známých dělal vždycky to, on byl asi 2,5metrový, obrovský 400-kilovej chlap, tak vždycky, když jeli někde ve výtahu, že jo, tak tam stál von a někde po krajích, tak jako ten zbytek těch lidí a vždycky, když to byla ta jízda dlouhá, tak on si strašně jako zaťal, pustil prostě ducha.
1: Ne.
0: A teďka ty lidi nic neřekli, že jo, protože v tom výtahu prostě držíš hubu a on vždycky udělal jenom takový to... Jenom se zasmál jak Fantomas.
1: Tak s tímhle pánem bych výtahem jezdit nechtěla, to se teda přiznám bez mučení.
0: Tak pojedeme dneska spolu a já tam třeba jak něco upustím.
1: No poaž se.
0: No nic, tak si užijte dnešní den ve výtahu nebo kdekoliv jinde. A dáme si škorpíky. Still Avenue, pořád tě miluju. Na Rock Radio.
1: Vážně.

0: Je 7 hodin 22 minut, ladíte páteční rokový rozjezd na Rock Rádiu. Pop Evil dohráli Waking Lions, Budit lvy a my teďka budeme do těch lvů trošku šťouchat, no, nebo do lvů. Hannes Braun, zpěvák německý kapely Kiss and Dynamite, odehrál jeden ze svých posledních koncertů teďka na Masters of Rock, končí jako frontman, bude pak pokračovat už jenom jako producent a skladatel, místo frontmana vezme někdo jiný. No a my máme na sítích videa z zákulisí a z backstage proved nás, kde kluci spějí, jak to v backstage mají a tak. A já bych chtěl říct, že bych chtěl mít sebevědomí, jaký mají některý komentující na sítích, který tam okamžitě začali blejt komentáře typu to je ono, tamto, přešiťák, transka, protože má týpek jako namalovaný oči a má udělaný vlasy nebo něco.
1: Ej, to už mají rockeři od nepaměti, ne?
0: Jako právě, já si říkám, tak ty vole, kde ses probudil?
1: I Ozzy se maloval, že jo, jako si dával tak oční linky a spoustu dalších rockerů, to patří k jejich image z Motley Crue, kluci, jaký chodějí namalovaný,
0: ano,
1: že jo.
0: Hele, Rasmus,
1: Kysáci, ty jim jsou zmalovaný jako plagát, nemusíme chodit daleko.
0: A období, kdy vlastně Kysáci schodili make-up, že jo, chvíli ho neměli,
1: tak chodili jaký namalovaný.
0: Vypadali jako prostě měli hezky udělaný vlasy.
1: A lakovali si nechty, bych chtěla taky
0: ano,
1: říct.
0: Ano, Queenie, John Bon Jovi, Sebastian Bach, Motley Crue, to si říkala. Jako úplně nevím, co se tam vždycky vyrojí za idioty, teda, že jsem nechtěl říct. Pardon.
1: A pokutka, dobré, budeme jo se tvářit, že to nestalo. Píp.
0: Ano, píp. Jako, víš co, máme šanci se podívat do zákulisí, kde nám fakt jako úspěšná kapela, jako Kiss and Dynamite, bezesporu jsou a úspěšný vlastně už teďka budoucí hudební producent a zpěvák letitej nás veme do zákulisí, kam se většinou, jako většina takhle těch smrtelníků nedostane a první, co ty uděláš, že běžíš na sítě napsat, že vypadá jak ženská.
1: Miláčko, to dělají nešťastní lidi, kteří jsou nespokojení sami se sebou, takže jim nebudeme věnovat zbytečnou pozornost, to si nezaslouží.
0: Delší než 2 minuty teď.
1: Myslím si, že už to bylo přes čáru, takže pojďme od toho dál.
0: Nicméně podívejte se na tohle i další videa z Masters, jsou tam samý pěkný věci. Za chvíli Olympik, dávno, co kdyby se maloval třeba Petr Janda?
1: Jemu by to určitě slušelo, Petě, skvěle. Myslím.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Naštěji už tam budem?
6: Přestaň! Štěji mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
11: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás.
12: Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Olympik hráli dávno, ale nedohráli dávno, dohráli teď minutu a půl po půl osmí, kde jinde než na Rock Rádio. No a protože krátce po půl osmí, pojďme velice rychle na zprávy se Zuzkou.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno máme, krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášený třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika a ve čtvrtek tam zasahovalo 150 hasičů. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal příkaz, kterým federálním úřadům dává pravomoc zastavit vývoz starých baterií a dalšího elektronického odpadu obsahujícího vzácné kovy. Jde o součást snah podpořit recyklaci na území USA. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Besiktas Istanbul. Votroci v domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1 a před týdnem v Norsku zvítězili 1-0.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dnes bude slunečno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty do 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D48 ve směru na Český Těšín na exitu číslo 45 nabouralo auto do svodidel a bouralo se taky v Praze, tam se srazila motorka s nákladňákem na Komořanské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, tady máš něco pro tebe. AC/DC a Peníze mluví, Money Talks.

0: Přesně podle ACDC, Money Talks v 7 hodin a 38 minut na Rock Rádiu. Je pátek, máme po 7:30, takže tuto, na co někteří z vás netrpělivě čekáte, rozdáváme poslední 2 lupeny na Rock Castle.
1: Takže mobily do ručky, jdeme to rozdat.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: 7 hodin a 40 minut jsme zpátky a dnešní poslední šťastlivkyní, která získává dva lístky na Rock Castle, je Veronika z Břeclavy. Veronko, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahojte.
1: Tak prosím tě, ty jsi říkala, že jsi to vůbec nečekala, což jsme samozřejmě rádi, takže si na 13. až 15. srpna nic neplánuj, protože jdeš do Moravského Krumlova. Mě by zajímalo, už jsi někdy byla na festiáku Rock Castle?
3: Ano, byla dvakrát, už jsme byli.
1: Výborně, no tak jak se to říká, do třetice všeho dobrýho i zlýho?
3: Jo, no.
1: No a říkáš, jsme byli, co to znamená?
3: My jezdíme s manželem po festiákách.
2: Takže jako vždy manželský pár, to se mi líbí, takhle ta romantika na těch krokových akcích, to je hezký, že se takhle doprovázíte. Řídíš ty, nebo tam budete spát?
3: Jedeme autem, vždycky manžel řídí většinou.
1: Takže ty hned na první benzínce můžeš koupit takovýto perlivý víno v plechu, že jo, co se dá koupit, ta dvojka, vychlazená už.
3: No, my si na víno ani nepotrpíme, my jdeme vždycky na pivko.
1: Jste pivaři, výborně, no tak to je ještě lepší, protože já třeba víno taky moc nepiju. Prosím tě, Averu, jak dlouho jste teda s manželem spolu, protože oba jste tím pádem asi rokeři, chápu to správně?
3: Ano, 30 let.
1: 30 let.
2: Krásný.
1: To je krásný.
2: Tak gratulujeme. To už je nějaká, co to je, stříbrná, nebo jak se tomu říká?
3: No, ono, jako od svatby ne, ale jakože...
1: Vztah.
3: Vztah je 30 let, no.
1: No tak to už... Hele,
3: od
1: vlastně,
3: 96.
1: Ta svatba je jenom takovej papír. Důležitý je to, jak dlouho se máte rádi. A hlavně, jestli spolu fakt pořád takhle někam jezdíte, tak o to líp. Tak prosím tě, Veru, my tě nebudeme déle zdržovat, protože jsi určitě v práci.
3: Ano, jsem.
1: Takže ještě jednou gratulujeme. Lístky dorazí na tvůj kontaktní e-mail, který se nám dala. Držíme palce, ať si to užijete, ať máte hezký počasí a klidně nám potom pošle nějaký fotky a napiš, jaký to bylo.
3: Dobře, určitě. Tak jo, děkuji, mějte se.
2: Užijte si to, krásný den, ahoj.
1: Hezký ahoj. Ráno, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
1: No a teď už další muzika.
2: O té lásce. Rumcaj smiloval mamku.

0: Sabatoni a 80 Seconds All The Way v 7 hodin a 49 minut. Já jako bych úplně z dálky slyšel...
1: Marcelo! Marcelo!
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: O mechanicích závodních týmů se traduje, že jsou zvláštní živočišný druh, něco jako brankáři v hokeji. Prostě jsou divní a tak trochu jiný. A hlavně, že do jednoho odmítají mluvit. Jsou to morousové a když už něco řeknou, tak je to jen sestava těžko srozumitelných výkřiků typu Plaště, Šroubovák, Ráčnu. Vyzbrojen těmito informacemi jsem se lehce rozechvíli vydal do Luhačovic, kde u bývalého špičkového závodníka Romana Kresty servisuje svůj vůz Adam Březík, abych si popovídal s jedním z těch divných patronů. Adamovým šéfmechanikem Filipem Zádrapou. A hned z kraje musím říct, že informace o tom, že neumí mluvit, se nezakládají na pravdě. Pravda, s délkou odpovědí už je to trochu horší. Třeba když se ho zeptáte, jestli je pravda, že furt do něčeho mlátí.
4: Ahoj, ano.
3: Na Filipovu obranu musím říct, že když už jsem ho rozmluvil, tak byl k nezavření, takže jsme spolu probrali, co to obnáší být mechanikem, jak moci Adamovo auto pokraší na bohemce aut, co rodinný život mechaniků, a taky jsem se ptal, proč všichni mechanici pořád něco leští.
4: Pocujeme to tak, aby to vypadalo a aby ten vzduch proudil rychleji kolem auta.
3: Povídání s Filipem Zádrapou si můžete poslechnout v tradičním čase, tedy již tuto neděli 2. srpna po 15. hodině, pokud se s ním budete chtít potkat a on zrovna nebude leštit. Příležitost bude mezi 14. a 16. srpnem při tradiční Baron Checker Lizlín.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Ladíte Rock Radio a kapelu The Who, Baba O'Reilly. To je pro vás, holky.
1: To je zase drzej, Zuzko, to je hrozný, prosím tě, hoď tam radši. Co budeme dělat? Jo, za chvilku zprávy, je to tak. Koukala jsem na hodinky, je to skutku tak. Čeká nás poslední společná hodinka, přátelé.
0: Jsou tam nějaké taky ručičky, viď?
1: Těšíte se? Jo, jo.
0: My jo.
1: I nožičky.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké páteční ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Dnešek bude v Česku mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty můžou působit problémy taky například v dopravě nebo energetice. S narůstajícími teplotami se v části přírodních koupališť v Česku zhoršila kvalita vody, zvýšil se výskyt sinic. Stále se ale najde řada míst, kde se můžou lidé v přírodě koupat bez obav. Teroristické hnutí Hamas potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jím ustanovená Rada míru dosáhla dohody. Fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola první ligy Zlín a budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Duel má výkop v 19 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Zpočátku dnes bude slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D4 opatrně, tam se stala nehoda ve směru od Strakonic na exitu číslo 45. Srazil se tam nákladák s motorkou a výjezd na Kamík nad Vltavou je momentálně uzavřený. A bouralo se taky na silnici číslo 11 na trase Opava Český Těšín u obce Velká Polom na 270. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Ať dneska potkáte co nejméně idiotů, vám přeje Honza.
4: Anabel.
1: A Zuzka.
3: 3 minuty po 8. 31. července v pátek máme poslední pracovní den, před náma poslední hodinka, než se rozloučíme v 8:30, výzva pro pandu, doufám, že to zase někoho naštve, bude mi to pak dělat dobře po těle, všude.
4: Jo?
3: Jo, jo.
4: Kde všude?
3: Všude. Je to vždycky hrozně, baví se, jak tý pán pak někde rozčiluje.
4: Třeba myslíš jako tady pana Davida?
3: No.
4: Zdravíme, Davídku, měj hezký den, ať netáháš nohu.
3: A posíláme ti Harleje, pověste ho, vejš.

0: That's just the way it is, baby, zpívají Rembrandts. 12 minut po 8. Je ti něco? Potřebuješ nějakou psychologickou pomoc? Stejně jako se o ní snaží některý posluchači, který se nám vždycky chodí vyplakat do messengeru?
1: Přesně o tom jde.
0: Dobře.

0: Já tady mám pro tebe historické okno. Děda vzpomíná, dneska bude vzpomínat na kapelu Eagles. 31. července kluci hráli v roce 1980 svůj poslední koncert Sweet Long Run Tour a končili symbolicky v Kalifornii na Long Beach. No a Don Felder a Glenn Frey si před začátkem show spolu sedli jako letití spoluhráči a řekli si na rovinu hezky upřímně, jak se po těch letech nenávidí. Během koncertu potom na sebe prý pořvávali ještě 3 písničky a rozbiju ti držku. S posledním songem pak Don Felder třísknul s kytarou o pódium, naštvaně odešel a to byl konec. Byl konec Eagles, pro tu chvíli teda. Pánové potom nahrávali další album a nahrávali ho tak, že každý byl na opačném pobřeží Spojených států, aby se nepotkali, všechno se akorát posílali, už prostě jenom fungovali jako jméno. Pak vydali každý svoje solový desky, aby ultra jako pohřbili celou kapelu. A trvalo to všechno až do roku 1994, kdy se kapela zázračně nakonec vrátila v comebackovém albu a tour pojmenovaný Peklo zamrzlo. Prostě že víme, že v soukromí v kapelách ta ponorka občas přijde, když se s těma lidma potkáváš hodně, zvlášť když spolupracuješ s někým opravdu velice těsně. Ale nakonec vždycky pravda a láska zvítězí, kapela se vrátí na pódia a je to vždycky, hlavně proto, že v tom jsou prachy. Peníze.
1: Tak. To je tak vždycky. Veškerý comebacky jsou motivovaný tím, že mají vítr ve šrajtofli.
0: Důležitý je se hlavně tvářit, jako že je to kvůli fanouškům.
1: A kvůli lásce k muzice.
0: A kvůli lásce k muzice, což je vždycky to poslední, co tu kapelu většinou pak nejvíc nezajímá.
1: To si taky myslím.
0: Já jsem možná řekl špatně, nejvíc zajímá. To zajímá. Poslední, co je nejvíc zajímá, tak se to říká, viď?
1: Jo, řekl jsi to moc hezky.
0: Nicméně díky bohu za to, že se dali dohromady. Ještě pak natočili nějaký hezký písničky, dobrou muziku. Takže zdravíme kapelu Eagles a teď si dáme kapelu, která to holí, jak to dá, ty se rozhodně asi jen tak nerozpadnou. A to jsou Rammstein. Deutschland.

0: Orden Ogan dospíval Heart of the Android na Rock Rádiu v 8 hodin a 23 minut. Dneska je pátek, 31. července, a to znamená jednu jedinou věc.
1: Že je pátek.
0: Výborně, získáváš zlatý blížďáka. Tak já jsem myslel, že ti nahraju na to.
2: Ne,
0: že...
2: nahrál si krásně, já samozřejmě vím, co po mně chceš, aby jsem řekla. Přátelé, budeme slavit 18. narozeniny, už známe termín a dneska končí poslední den, kdy vy si můžete v předprodeji koupit zlevněné lístky v naší slušný partě na našem webu www.rokoviradio.cz.
0: Přesně to jsem chtěla, abych řekla. Krásných a stříbrných nebo vlastně pozlacených 590 korun. To je za DAX, to jsou třeba 4 krabičky s jídlem nebo jídlo pro celou rodinu na 3 dny, jeden lístek. Tak pokud chcete na naše narozeniny do Zlína 7. listopadu, tak lístky dneska do půlnoci, doufám, za 590.
2: Ano, můžeme vás nalákat na to, že tam budou hrát 3 velice známý kapely. Myslím si, že to potěší všechny fanoušky naší rockové scény, protože to jsou opravdu jména, ze kterých, myslím, letos budete mít radost.
0: Přesně, úplně vám vypadne pantofel, až to zjistíte. Každopádně pokud...
2: A bulvy
0: taky. Pokud nevíte, který kapely to jsou, myslím, že my to zase neprozradíme. Budeme strašně
2: říkat.
0: Tajemný no. Až jako do narození.
2: My nesmíme ani naznačovat, ale na letáku budou opět nápovědy, podle kterých můžete hádat. Už tam jsou,
0: jsou na našich sítích.
2: Partě, nebo už všude?
0: Už jsou na našich sítích, wow. Na tom plakátu k narozeninám, wow, jsou nápovědy na ty kapely, takže pokud prostě jste trošku bystřejší, tak si můžete dneska místo sudoku podívat na náš plakát a zahrát si.
2: Hádej, kdo bude hrát na narozeninách Rock Rádia. A ty krásná hra, můžu si zahrát s tebou, teto?
3: Jo.
2: Tak jo.
3: Tak pojďme hrát spolu, co se stanu, když vyhraju?
2: Nic.
3: Tak si koupíme lístky dneska.
2: Já.
3: Tak jo.
0: Retardovanější už to být nemůže, tak se tam podívejte za chvíli další muzika. Bastardi, jenom pocit.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
7: Veselá parta Aylstorm.
8: I Američané Savatage a Testament.
7: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Bastardi mají jenom pocit na Rock Rádiu.
1: A já mám jenom pocit, že máme čas na zprávy. Oh yeah.
0: Máš blbej pocit, ne sport?
1: Tak to jsou sportovní zprávy. Ty boja, puním něco.
0: Ne.
2: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
3: Fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola první ligy Zlína. Budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Duel má výkop v 19 hodin. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Besiktas Istanbul. Otroci v domácí odvětě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1 a před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Stevensovou 6-2, 6-4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA.
2: Rock Radio, doprava.
3: Ve Frýdku místku pozor na hlavní třídě, kde se srazil nákladňák s osobákem. Na D11 se bouralo ve směru na Polsko na 106. kilometru. Auto tam narazilo do svodidel. A na D48 pozor ve směru na Český Těšín. Tam se stala nehoda na exitu číslo 45.
2: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, to byly teda Besiktas Instagram a teď už si dáme Bon Jovi a jejich pecku Runaway. Chceš k tomu něco říct?
3: Já nevím, proč se mi plete Instagram a Istanbul.
0: V pohodě, je to podobný.
3: Jo.
0: Já bych se tak chtěl podívat na ty kopule do Instagramu.
3: Pojďme dál.

0: Bon Jovi, Runaway na Rock Rádiu v 8 hodin a 36 minut. Je tady pátek.
1: Rock Rádio, výzva pro pandu.
0: Moje nejmenovaná kamarádka, říkejme jí třeba Sára, mi psala, abych udělal pro ně nějakou hymnu pro rodinný dovolený v Chorvatsku. Že dneska večer vyrážejí na dovču s dětma, s manželem, samozřejmě autem a samozřejmě směr Chorvatsko. No a že by chtěli něco takového hezky typicky českýho pro všechny, co milují Chorvatsko jako ona, že by si to pak třeba zaspívali v autě, což si myslím, že se vůbec jako nestane, ale to je jedno. Takže si dáme nejvíc typický český song, jehož verzi mojí jsem pomenoval Velrybářský výpravy a myslím si, že všichni pochopí proč.
2: A to je moc hezký název, to se mi páčí.
0: Že? Velrybářský výpravy.
2: Těším se, pojď nám to ukázat.
0: Tak počkej, asi, jo, ty myslíš tu písničku?
2: Prosím tě, tu píseň.
0: Tak
2: ty kalhoty se srandej, díky.
0: To je ta písnička od MIG 21. Kalhoty si srandej, už, no nic.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.

zase samej Čech. Řízek v chlebu, braník v plastu, fusky v sandálech. Sorry, neznáju anglicky, nepušit, cože? Další lehátko rozsednul pan tlustokožec. Ožujska koupím 5 baz, ať večer mám co pít. Stará k tomu usmaží mi chleba a lenčmít. A pak máme zase na rok pokoj od veder. A že to

0: pandu.
1: Aplaus. Yeah, bylo to nejlepší, pandičko, milujeme tě.
2: To zní jako, že to je zaplacený, člověč.
1: Vždyť jsi mi tady před vstupem říkal, že mi dáš litr, když budu hodně skandovat. To jo. Není domluvený.
2: Já jsem ti říkal...
1: A Zuzka dostane 500, ale zapomněla na to, takže ta nedostane nic. Takže beru 15.
3: Bylo to úžasný, zadní. Skvělý to bylo.
2: Jo, ještě chvíli, holky, prosím. Jo. No nic, náraz na realitu přijde až zase na sociálních sítích, když vlastně tam to není úplně realita, mě to je hlavně úplně jedno. Takže si, přátelé, užijte dovču, pokud někam vyrážíte v těch největších vedrech, to je dobrý nápad teďkoho víkendu.
1: Ideálně bez klimatizace.
2: Ano, ještě
1: Stýkejte
2: tak.
1: Stýkejte na sebe kýble vody po cestě a tak.
2: Další výzva zase za týden, asi až mě zase něco možná někdy napadne, nebo mi něco napište, pokud máte něco na srdci, myslím k výzvám, pokud máte na srdci něco jiného, jako že chcete se mnou řešit své rodinné deprese nebo malý penis, tak s tím vám bohužel neporadím.
1: Aplaus!
2: Děkuju!

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Kissing Dynamite na Rock Rádiu, not the end of the road, není to konec cesty v 8 hodin a skoro 50 minut, což vlastně...
1: Je to naše konec.
0: Naše konec?
1: Naše konec
0: cesty. Je dobře mluvit.
1: Já ti řekla toto být náš konec a my odcházeli.
0: Jak říkaj, já, mistr Joda, ty mluvit dobře, rádiu,
1: já velmi dobrá
0: pracovat,
1: čeština, ano, já pracovala v rádiu a skládala věty velmi pěkně. No, takže chtěla jsem říct, že náš konec to je, protože my odcházíme, předáváme tady šichtu Danovi, který tady má dlouhou směnu před sebou, dlouhých 6 hodin tady bude vysílat, protože Kamča je někde pryč, nevím kde.
0: Každému takovou směnu, jakou si zaslouží a jak sám je dlouhej.
1: No, to nevím, jestli v případě Dana ten ukazuje, že by to měl
0: 3 mm.
1: Kratý, že by měl odejít už tak za hoďku, takže...
0: Takže v 9:30 čekejte už někoho dál. Přátelé, mějte hezký víkend, užijte si ho, budou parna jak svině, tak pořádně někde u vody, hlavně dodržujte pitný režim, to tady i Zuzka kejvá.
1: Ano, hydratujte zase... se a páček, chledáček.
0: Čus, Nickelback, Rockstar, Rock Radio, nazdár.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam i duní, kous stoupá.
5: Trutnov, potr všech festiáků.
4: 13. až 16. srpen.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanovaní. Hvězdárna bohoslužby a kozáka tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.
10: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Teplotní rekordy ve čtvrtek padly na 114 stanicích. Nejvyšší hodnotu naměřili v Doksanech na Litoměřicku přes 40 stupňů Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a taky Rokycanech. Dnes má být ještě o něco tepleji. Na severu Čech v noci na dnešek silně foukalo. Hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli ke 34 událostem spojeným s popadanými stromy. Stromy a větve ležely na silnicích, v jednom případě taky na kolejích. Nejvíc podle meteorologů foukalo na Ústecku. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, ve čtvrtek po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu lidí z Maroka. Podle zpravodajů na místo dorazily tisíce lidí. Policii, která nebyla schopná tak velkému počtu příchozích čelit, pomůžou i vojáci. Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v Memphisu bývalou světovou trojku Sloan Stephens 6-2, 6-4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA.
11: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude zpočátku slunečno, jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na severu Čech kolem 34.
9: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
11: Rock Radio. Doprava.
10: Na D48 se stále řeší nehoda ve směru na Český Těšín na exitu číslo 45. Bouralo se také ve Žďáru nad Sázavou na Purkyňově ulici, kde je zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A pozor si dejte na nehodu ve Frýdku Místku, tam se srazil náklaďák s osobákem na hlavní třídě.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
11: Rock Radio, rokový dopoledne.
12: A já vás zdravím, rokeři, začíná rokový dopoledne, mimořádně s Danem. A tady Zuzka ještě tady se mnou zůstala. Ahoj, Suzy.
13: Ahoj.
12: Tak už se těšíš na víkend na pivo?
13: No to si piš.
12: Počasí přeje, to bude chutnat samo.
13: Ty jo, počasí to je až jako extrém teda. To jako je i nebezpečný podle mě.
12: My jsme včera byli na fotbale, v Hradci jsme se byli podívat a zaplepámu jako na tribuně jde nesvítilo, ale já jsem ono přestalo o poločase fůkat úplně. Takže my jsme vstali a já úplně durch celý záda. A
13: teďka
12: celý jsem byl spocený a teď jsem koukal na ty 70-kilový borce a říkám, jsi taky potěj, já potěl, tak je to dobrý.
13: Jo, já mám pocit, že v tomhle počasí už se potí úplně každý. Jako.
12: Je to pekelný. Super, tak si užij víkend,
13: taky.
12: Užij si pivko a jménem hudby já vám pustím třeba Billy Idol, Halloweeni a teď by se hodil Miloš Dodo Doležal, Vítr a mrak, ale to je za chvilku, protože budou ještě The Line.

0: A to byl Billy Idol a jeho Rebel Yell z roku 1983. Ale Billy nebude na Rockinu, ale Rockin v Příbrami pokračuje, a to už v sobotu 1. srpna, kde se můžete těšit na traktory, trantemberky, horký žeslíže, koblížky, alkohol, anebo třeba kokotminit. Takže kdo chcete vyrazit někam pořádně se opít, zabékat si a hezky poslechnout českou muziku, tak máte jedinou příležitost se podívat do Příbrami. A další týden se pojedeme podívat do Ústí nad Labem, tam trošku opatrnějc, tam je to takový drsnější ten sever, tam je to trošku jinačí, takže tam zase budou ale navíc Dimitry. Takže kdybyste chtěli slyšet ještě Dimitry k této bandě místo kokotminy, tak můžete se pustit pak, teda pustit. Můžete se poslouchat Dimitry hezky na Rockinu v Ústí. No a my si pustíme ještě nějakou hudbu a já tady vám trošku teďka zpomalím, dáme si Eagles Hotel California, nebo Komunály, anebo The Calling.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: To byly The Calling. Tak jsme trošku zpomalili, doufám, že jste se doma zaploužili. A já bych vás chtěl pozvat na náš e-shop, a to máme Rock Radio, má rockovýradio.cz, dáte e-shop a můžete se tam podívat. Máme tam nový trička a Rock je všude doma, máte tam vypsaný města, odkud vysíláme, pak tam máte takový ty lehátka na zahradu, abyste mohli koukat na souseda, jak seká trávu, nebo jak jenom pracuje na zahradě a hezky se mu smát, u toho popíjet pivko a poslouchat skvělou rockovou muziku. Máme tam i monterky pracovní, kdybyste potřebovali do práce, nebo kraťasy a spousta dalších věcí, tak se na to mrkněte, na náš e-shop rockovýradio.cz, třeba tam něco vyberete pěknýho. A já vám pustím další hudbu a čekají nás třeba Europe, Lacuna Coil, Bruce Springsteen, anebo za chvilku Horký žeslíže.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezký den přeje David Račák. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech, uvedli to meteorologové. Rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdřív až v roce 2028, řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. No a kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Češky si zahrají finálovou účast soutěže po 2 letech.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D509 kilometru Praha Rozvadov je porouchaný vozidlo, je tam kvůli poruše odstavený, je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: A máme 4 minuty po 10. hodině a pokračujeme v rokovým dopoledni s Danem. Pomalu se chystejte, už neklidně pište, ať si připravíme elektrický oběd, ať tam rozjedeme nějaký páteční pecky k těmhle brutálním tropům. Tady trošku přeřekl se, nevadí. A já vám pustím třeba Royal Republic, Nirvánu, anebo Vanastovy věci, otevři oči.
3: Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Radia. Jo.

0: A to byly Aerosmith, Living on the Edge z roku 1993 a my se půjdeme podívat na fotbal, protože já jsem včera se byl podívat na Evropské lize, kdy Hradec hrál s Tromsø, s norským mistrem. Byl to zajímavý zápas, protože bylo 38 stupňů, když jsme přicházeli na zápas, takže totálně vyprodaný, 9300 fanoušků bylo na zápase, totální peklo, catering nezvládal, takže jsme čekali 25 minut, jsme čekali na pití, tak jsem si radši koupil dvě, protože jsem byl dehydrovaný, tak jsme sedli a začalo to krásně, Mick van Buuren 1-0, pak Slončík 2-0, pak znova dal Pišta Mihálek, jak my mu říkáme v Hradci Pišta, tak ten dal na 3, pak to bylo 3-1 a pak dal ještě Pišta Mihálek 1 a bylo to 4, ale byl tam offside, mu to neuznali. Skvělý zápas, nikdo nedoufal, že by takhle Hradec mohl přijít přes norského mistra, což je skvělý. Oni mají teďka tu kabinu dobrou, takže hrajou fakt jako výborný fotbal. Vyzvedl bych Slončíka s Buurenem, Darida byl taky skvělý. Ať je starý, ať každý nadává, že ho vzal trenér Koubek na mistrovství světa neprávem. On tam právem byl, protože v té záloze v České lize prostě dominuje, je to bohužel smutný, že 36-letý kluk musí tady ukazovat mladým klukům, jak se hraje fotbal. No a teď čeká Bešiktaš, čeká Hradec, tak to bude zajímavý, Turci přijedou už ve čtvrtek, zaplať pánbůh, že nepodepsali toho Mo Saláha, to by byl průser, oni se ještě nedohodli na financích, takže to bychom koukali, ale ono to nevadí, on tam bude Leonardo Trossard, Argentinec, který na mistrovství světa hrál s Leonem Messim, tak si myslím, že se je trošku povoděj. Myslím si, že už dál nepůjdou. No a my se půjdeme podívat na hudbu, že nás čeká Paul Stanley, Queen s Davidem Bowie, anebo za chvilku Vysací zámek Punkový království.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: už vidět Perskej záliv.
1: Nechci, nechci,

0: Rock Radio.
1: Spocená jako vrata uchlíva. To je hnus. Já už bych se nejradši na to vyprdla.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: to byl Paul Stanley. A my se pomalu už chystáme na elektrický oběd, takže klidně začněte mi něco psát, co chcete zahrát. Pár lidí už vás tady napsalo, ať tady rozjedeme pořádný mejdán v rádiu při tom slunečním dnu dneska. Pošlete mi klidně fotky, co děláte, jestli jste v práci nebo někde u bazénu, nebo někde na dovče. Mně přijde, že teďka mají hodně lidí dovolenou, protože je prázdná Praha, jak jsem projížděl dneska, tak skoro žádný provoz. Ono už včera to bylo menší, nebo jestli mají lidi home office. Těžko říct, nebo jestli využili toho tepla, že vyrazili někam na prodloužený víkend. Tak mě klidně posílejte, jak trávíte vy čas a posílejte i hudbu, kterou budeme rád v elektrickém obědu. A my se jdeme podívat na další hudbu a čekají nás Rolling Stoni, Foo Fighters, novinka Window, anebo Metallica, Enter Sandman.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Už tam budem.
1: Nech toho.
0: Naštěji, už tam budem.
1: Přestaň, štěji mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio. Hezké dopoledne přeje David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Paraglidista uvízl v drátech elektrického vedení v Jakubovicích na Šumpersku poté, co se po vzletu dostal do problémů a jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě nezranil, na zem ho snesli hasiči. No a fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
12: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů.
14: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
12: Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Dobříška v Praze je nehoda dvou osobních aut, tvoří se tam kolona, je překážka na vozovce, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
14: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Rock Rádio, elektrický oběd.
13: A jsou 4 minuty po 11. hodině a my jdem do elektrického oběda. Takže budeme hrát, jak vy velíte. A já tady vystřeluju, pouštím Manover a za chvilku si řekneme, co budeme hrát dál.
12: Radio.

a nám dohráli Manover, že jsem pouštěl já. A Petr už si tady píše, tak dej aspoň komunálek do oběda, až jsem z chlunce jako kluci, ať se ti daří, Petr. Tak já tady, Petře, pouštím Stopy upocených těl. To se bude hodit hezky dneska k tomu počasí. Tak jdem na to, komunál.

To byly Papa Roach a jejich Leave a Light On. A je to od Lukáše, který tady píše, že pro všechny, co už mají dovolenou a užívají volna, tak Lukáš, my tě závidíme, my volno ještě nemáme, my tady odpočítáváme poslední hodiny. No a mám tady ještě od Lucky, tady mám zkaz. Ahoj, mohl bys zahrát něco od Linkin Park pro všechny, co máte rádi tuhletu kapelu? Tak já jsem tady vybral, Heavy si pustíme. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Toto je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
6: Tam duní, kouř stoupá.
7: Trutnov, potr všech festáků.
6: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Zed, Portless.
7: Ale i Swing Ondřej Havelky.
6: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
8: Zdravím vás jako náčelník. Já.

A to byly Evanescence i Going Under. To bylo od Elišky pro všechny, co mají rádi tuhle kapelu a těší se na nový pecky od nich. A teď už tady mám další zkaz a mám tady od Honzy. A je tady, ahoj, mohl byste zahrát něco netradičního od System of Down, třeba Dear Dance, díky. Honzo, prosím tě, Dear Dance nemám, ale vybral jsem ti třeba Spiders, to se ti určitě bude líbit.

To byly Slipknot a Duality od Petra pro všechny, co mě rádi tuhle tu pohodovou muziku. Samozřejmě si z nás dělá srandu, taková klasika. A já už tady mám od Pepy, ahoj Rock Radio, posílám pozdrav všem rockerům, hlavně chlapům v práci, co makej od rána. Mohl bych poprosit o Hammerfall, Hearts on Fire, díky, ať to pořádně hraje. No tak samozřejmě, Hammerfall máme rádi.

0: stokrát víc. Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolith. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.

A to byli Dieter ten Hosen, Here Come Alex. Bylo to od Davida a píše nám tady, je to změna, nehrajete to tak často, aby to bylo pro nás dva a všechny, co musí být v práci a ještě víc pro řidiče, děkuju. Skvělá pecka, já když jsem to viděl, říkám, to musím zahrát, to jsem fakt taky dlouho neslyšel. A já už tady mám další přání a mám tady od Marcely a píše, ahoj Dané, zahraj písničku od Queen, Love of My Life pro mýho muže Lukáše. Dnes máme 5leté výročí svatby, děkuji moc Marcela. No tak my vám gratulujem, večer to pořádně s Lukášem oslavte. Doufám, že Lukáš to slyší, zabere večer. A my tuhle písničku ti pustíme. Mrkni se pak na internet, je tam skvělý, kdy Brian May hraje na kytaru a má tam videovizualizaci, kde vlastně Freddy naskočí a zpívá tuhle písničku. Tak jdem na to. Skvělá písnička.

To byly Twisted Sister. Bylo to od Tomáše. Pro všechny, co mají rádi tuto kapelu a užívají dovolený jako já. A já už tady mám další zkaz. A to mám od Míši. Krásný den přejím, prosím o zahrání písničky Jevany od Fanánka. Já tady bohužel Jevany nemám, ale to ti pak dopovím. Pro všechny, co to tam znají, rádi aspoň na starý časy, odešel nám další človíček, který bude v malebné výšce moc chybět, taky pro něj do nebe, pokud můžeš zahrát Jevany. Bohužel nemám to tady, zahraju ti Tři sestry Aida, bude se muset s tím spokojit, tady nemám ty Jevany. Tak, snad tě to trošku potěší.

To byly tři sestry Aida, bylo to od Míši a my jdem do finále, že nás čeká poslední písnička a to Divoký byl plakala a je to od Alenky. Alenka píše pro všechny, co mají rádi Divokýho byla a pojedou se podívat na jejich turné. Takže jdem na to, Divoký byl plakala a já s váma loučím s elektrickým uvedu a přecházíme na rokovej voraz.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.

0: rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. V noci na pátek vystoupala teplota v Česku ještě výš než v noci na čtvrtek. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se pohybovala mezi 23 až 18 stupni Celsia. Na západě Čech pak bylo kolem 15. Mnoho míst tak mělo tropickou noc. Přes den by teploty měly dosahovat opět ke 40 stupňům Celsia. Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se Ruský svaz úspěšně odvolal v květnu k disciplinární komisi IIHF, rada znovu žádost posoudila a na webu uvedla, že zákaz pro nadcházející sezónu zůstává v platnosti. No a fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola první ligy Zlín a budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro ně půjde o generálku na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem. Duel má výkop v 19 hodin.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: U obce Herec nad Svitavou, okres Svitavě, porucha světelné signalizace na železničním přejezdu, tak dávejte bacha, ať se nepojáte do Brna.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A já vás znova zdravím, rokeři, začíná rokovej voda s Danem. Já už jsem tady dneska o 9 zaskakuju za Kamila, který je u zubaře, měl krásný americký úsměv, tak jsem to tady za něj vzal. My to zase prohodíme, nebojte, on tady za mě bude nějaký pátek. Možná už příští uvidíme, nebo zase ten další. A já vám pustím nějakou skvělou hudbu, třeba Scorpions, Tři sestry, anebo teďka Muse a Starlight.

0: dohrávaj. Spin Doctors a písnička Two Princes z roku 1991. Už poměrně stará písnička, 35 let za náma. Moc hezký. Já bych chtěl říct, že dneska od jedné hodiny bude volit, budou svaz český a bude volit českého trenéra české fotbalové reprezentace a má to být Santi Denia. Měl by to odhlasovat. Tam byly neshody kvůli platům, protože on požadoval něco přes 1,2 milionů, což tam nikdy nebral tolik, tam myslím 600 bral nejvíc trenér, takže je to docela dost vysoká částka, ale z největší pravděpodobnosti by to měli odhlasovat. A jestli nevíte, kde je Santi Denia, tak on měl se 17. a 19. vyhrál mistrovství Evropy, pak v Paříži byl, vlastně vyhrál zlato se Španělama, tam vyhrál, no a vlastně podílel se na těch mistrech světa, teďka co vyhráli, tak většinou těch kluků mu prošlo pod rukama. Tak uvidíme, co udělá s tou naší mládeží, třeba vytáhne nějaký mladý kluky a konečně uděláme trošku obměnu český fotbalový reprezentace. Tak se v jednu hodinu sledujte to, těšte se a snad poprvé budeme mít zahraničního trenéra u české fotbalové repre. A já vám pustím třeba Krucipis, láska je kurva, vy jste si o to docela psali tady a já jsem to nesil v elektrickém oběru, tak vám to zahraju teďka.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

A nám dohrávají Deep Purple a jejich King of Dreams z roku 1990. A já bych vás chtěl pozvat na narozeniny, ne na svoje, protože já nemám rád lidi, ale bude to na rádiový narozeniny a letos budeme slavit 18 let. Minulý rok jsme to slavili v Plzni a teď zase jedeme do Zlína, Zlín je moc hezký, takže si můžete udělat pěkný výlet a kouknout se, jak to tam architektonicky je krásný, jak mají všechny sladěný to město. Já tam byl letos dvakrát a fakt jsem si to užil. A bude to 7.11. to slavíme a předprodej už jsme spustili. Kdo to nestihl, má dneska poslední den, protože dneska je na 37. to za zvýhodněnou cenu končí, takže mrkněte na rokovýradio.cz, tam se jdete dolů, je tam taková lištička a je tam napsaný slušná parta, stane se členem slušný party, takže to bude první parta, ve který budete konečně. Takže na to kliknete, vyplníte to a za 590 korun máme tyhle ty lupeny pro vás. Máme pro vás tři velký vystupující, ty vám ještě neřekneme, ale normálně v rádiu u nás se hrajem. Takže to bude pro vás překvápko. Je jasný, že tam bude Michal David, Helenka Vondráčková, jo. Ne, to u nás nečekejte. A Krištof samozřejmě. Takže na to mrkněte, na Rokový rádio, dejte slušnou partu a tam to vyplníte a ještě dneska to stihnete za 590 korun. Potkáte se tam s celým moderátorským týmem, budeme tam všichni, takže se tam pěkně opijem, zapanákujem, zatancujem, no a zas pondělí půjdem do práce. Tak na to mrkněte a pustíme si písničku Terapie, ať je pohoda. Rok.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Motoristé vzdali boj o Senát. Možná s jediným kandidátem na Vysočině plánují jít motoristé do říjnových senátních voleb. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Řekl to předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. No a fotbalová asociace České republiky v tuto chvíli pořádá mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Polní v obci Bruntál je nehoda dvouosobních aut, je tam překážka na vozovce a projede se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A máme 3 minutky po 13. hodině a jsme první hodinu rokového vorazu, co máme za sebou. A jsme tady. Já už tady dneska, jak mluvím od rána, tak už tady melu blbosti samozřejmě klasicky. Já už se těším na víkend, zase jak vy. Já konečně, jak teďka držím tu dietu, tak vyrážím na pivko, už se úplně těším, až ho tam pošlu. V těch 40 si dám 3 a budu si zpívat cestou domů. Tak já vám tady pustím, co si budeme zpívat, a budeme zpívat Limp Bizkit Behind Blue Eyes.
0: Rock Radio.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý košili

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: To byly Rammstein, jejich Dicken, Titan. Taková klasika, to by bylo dobrý, bychom to měli u nás v Opatovicích na rozhlasu, že bych to vždycky začal hrát, to je taková krásná lidová hudba, trošku tvrdší. Jste viděli klip, jak tam chodí v těch krojích, koukněte na to, je to, stojí to za to, že kluci z Rammsteinu nejsou žádný amatéři, to už víme, že mají různý zkoušky na různý, když mají ty ohnivý show a mají ty lens ty pyrotechnický, tak na všechno mají zkoušky kluci, takže oni jsou vyškolení, protože chcou mít všechno pintlich. Nevím, jestli jste někdo viděl třeba i Lindemana naživo, je to takový poloporno naživo. Ten snad házel na tom koncertě, házel snad tampony mezi lidi, takže to bylo takový divoký tam. Anabel tam byla vepředu a říkala, že dlouho nic tak uchylného neviděla, že si přišla na natáčení pornofilmu. Jo. Takže kdybyste měli tu šanci jít na Lindemana, určitě si zajděte, oni většinou tyhle ty geniální lidi, to mají v hlavě vždycky tak trošku divoký, proto možná tvoří tak skvělou hudbu. A my si pustíme zase něco českého, co třeba Bastardy, Tváře provinilých.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: To byly R.E.M. a jejich Imitation of Life z roku 2001. No, už je to 25 let. Takhle to utíká. Na to, že mě je 25 a tu písničku si pamatuju dlouho, to je divoký. Já vás pozvu k nám na e-shop, abyste si mohli koupit nějaký pořádný merch, abyste vypadali jako rockeři, jako slušní rockeři. Máme tam teďka nový lehátka, kdybyste se chtěli pořádně vyvalit na zahradě, kouknout na sousedy, hezky se jim smát, jak makaj nebo jak se pařej. A vy u toho budete pít pivko a poslouchat tu nejlepší rockovou muziku, kterou my tady nabízíme samozřejmě. A nebo si můžete koupit tričko Rock je všude doma. Skvělý tričko, najdete tam skoro všechny města, kde vysíláme. Jo, nenajdete tam určitě. Kladno jsme tam, myslím, ne, Kladno jsme tam našli. Nenašli. Myslím, Kladno nám tam chybělo, to jsme tam nenašli. A Opatovice nad Labem, tak to město není, takže to jsme tam taky nenašli. A myslím, Kuba tam Kadaň taky nenašel. Takže chybělo tam pár měst našich moderátorů, ale to nevadí, můžete si to dopsat. My vám k tomu pošleme bílou fixu, tam si to dopíšete, ať to vypadá hezky, tak to napíšete pod to hezky a uděláte k tomu šipku, že to tam zapadá někde mezi. A můžete si koupit montérky třeba do práce. Poslala mi tady jedna paní, že používá naše montérky, což mě překvapilo, že ženská má montérky, ale tak my máme rádi tyhle ty drsní rockerky, které mají pánskou práci. A nebo taky kraťasy, že se můžete pěkně větrat v těchto těch vedrech, které jsou neúnosný už. Já doufám, že to brzo skončí. Takže na to mrkněte, Rockový rádio a náš e-shop a tam si můžete vybrat nějaký slušný merch. A já vám pustím zase nějakou českou hudbu, ať to hezky začínáme. Doga, nejsi nevinná.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
6: Už tam budem?
7: Nech toho.
6: Později už tam budem.
7: Přestaň. Štíhá mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Un, dos, tres!
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Rock Radio. Co se děje?
13: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rokin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkehol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rokovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockové muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Trautenberg valí na Rokin a Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rokin Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráďa Horký, že slíže. Rokin Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdříve až v roce 2028. Řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. No a Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Oznámili dnes představitelé fotbalové asociace České republiky. Denia podepsal s vedením českého fotbalu dvouletou smlouvu s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 mezi 209. až 210. kilometrem na trase polskostátní hranice Praha je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou patrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej poraz.
2: A máme 2 minutky po 14. hodině a jsme v poslední hodině rokovýho porazu s Danem. Tak si pustíme nějakou hudbu, ať si pořádně ještě zabékáte, než bude volno. Podle mě víc vás dělá do 3, je stejně jako já, někdo do 4, protože já vždycky, když jedu v Praze, tak vždycky ve 3 hodiny je největší, nejhustší provoz. Já to nechápu, protože jako dřív, když jsem jezdil, tak jsem si říkal, chtěl vidět ty lidi, co dělají do 2, do 3, protože vždycky nejhustší provoz. Teď už to vím, protože to taky dělám. A já vám pustím Clue, Traktory, Linkin Park nebo Pretty Minds.

Nemusíš být pokérovaný, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny.

To byly Traktor a jejich letokruhy z roku 2018. Kdybyste je chtěli slyšet naživo, tak máte možnost zítra v Příbrami na Rokinu. Ale o tom se bavit nebudem, ale protože teďka AI už dělá do všech řemesel, a to i do hudby, a hodně kapel toho zneužívá, dá se tam složit jak muzika, tak text, tak se to teďka hodně využívá. A já jsem si, mě to nedalo a pohrál jsem si s tím doma, složil jsem si text, mě to složilo, dal jsem tam nějakou osnovu, podle které mi to jako dodělalo celý text. Napsal jsem, jaký bych to chtěl, jakoby, čemu by to mělo být podobný, a k tomu mi to ještě složilo hudbu. A já vám tu ukázku pustím. Jmenuje se to Pohádky a já vás zavedu do toho, o čem to je. Je to o tom, že holky mají rádi pohádky na seznamkách, že vždycky sežerou takový to o těch bad boyů, o takových těch chlapů, co jim vždycky něco nalžou, pak se jenom vyspí a pokud se jim neozvou. Takže tady ta písnička Pohádky.

0: skutečný svět.
1: A tak to je prostě, pohádky vedou, my máme rádi pohádky, protože od mládí jsme na ně koukali, tak i v tom životě máme rádi. A já vám pustím další hudbu a bude to AC/DC, Hells Bells.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90, Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun a Borotalko Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O mechanicích závodních týmů se traduje, že jsou zvláštní živočišný druh, něco jako brankáři v hokeji. Prostě jsou divní a tak trochu jiný. A hlavně, že do jednoho odmítají mluvit. Jsou to morousové a když už něco řeknou, tak je to jen sestava těžko srozumitelných výkřiků typu Plaště, šroubovák, ráčnu. Vyzbrojen těmito informacemi jsem se lehce rozechvíli vydal do Luhačovic, kde u bývalého špičkového závodníka Romana Kresty servisuje svůj vůz Adam Březík, abych si popovídal s jedním z těch divných patronů. Adamovým šéfmechanikem Filipem Zádrapou. A hned z kraje musím říct, že informace o tom, že neumí mluvit, se nezakládají na pravdě. Pravda, s délkou odpovědí už je to trochu horší. Třeba když se ho zeptáte, jestli je pravda, že furt do něčeho mlátí.
2: Ahoj, ano.
1: Na Filipovu obranu musím říct, že když už jsem ho rozmluvil, tak byl k nezavření, takže jsme spolu probrali, co to obnáší být mechanikem, jak moci Adamovo auto pokraší na bohemce aut, co rodinný život mechaniků, a taky jsem se ptal, proč všichni mechanici pořád něco leští.
2: Potřebujeme to tak, aby to vypadalo a aby ten vzduch proudil rychleji kolem auta.
1: Povídání s Filipem Zádrapou si můžete poslechnout v tradičním čase, tedy již tuto neděli 2. srpna po 15. hodině, pokud se s ním budete chtít potkat a on zrovna nebude leštit. Příležitost bude mezi 14. a 16. srpnem při tradiční Baromček Rally Zlín.
0: Rock Radio Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

No, kdo to nepoznal, tak to byl skvělý hlas Ládi Křížka, takže Krejsna Čarovná noc z roku 1990. Výborná záležitost, skvělý Láďa Křížek, já ho zbožňuji, ten jeho hlas. A já už se s váma budu pomalu loučit, máme poslední 20 minut rokovýho horazu, doufám, že jste to se mnou užili, že jsem vás moc nenudil a že jste to přežili v klidu se mnou. A zase se uslyšíme v pondělí, už v normálním čase od 12 do 3, protože Kamil už bude zpátky. Možná já tady v pátek nebudu, že to vyčenžnem s Kamilem, že to vezme za mě. Takže já vám ještě pustím nakonec Arakainis Dimitri, Placebo, anebo Bon Jovi It's My Life. Tohle byl rokový voraz s Danem, já jsem Dan Kotek, mějte se hezky a čau.

0: náma máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam i duní, kouř stoupá.
5: Trutnov, potr všech festáků.
4: 13. až 16. srpen.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz. Za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Advokát Tyc, který je jedním z obviněných v bitcoinové kauze, podal ústavní stížnost. Požaduje taky vydání předběžného opatření, které by dočasně znemožnilo podání obžaloby. Informoval o tom server Info.cz. Současné tropické teploty stěžují život prakticky ve všech odvětvích. Vedra komplikují provozy na železnici. Problémy jsou třeba mezi Přeloučí a Pardubicemi. Vlaky tu jezdí v omezeném režimu, protože kvůli horku vypadává zabezpečovací zařízení. V Evropské unii začala platit nová směrnice. Usnadňuje opravy výrobků místo výměny. Spotřebitelé mohou požádat o opravu třeba rozbitých telefonů nebo praček, a to i po uplynutí zákonem dané záruční lhůty. Podle Evropské komise to pomůže ušetřit peníze, prodloužit životnost výrobků i snížit množství odpadu. Moravskoslezská policie se připravuje na rizikový fotbalový zápas domácího Baníku Ostrava se Slavií. Úřadující mistr bude poprvé od květnového derby hrát se svými fanoušky. Co bude smyslem bezpečnostních opatření, ví mluvčí policie Jan Sekzulka.
2: Zajistit především veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku, rovněž tak plynulost dopravy. Do tohoto opatření bude nasazen adekvátní počet policistů, ale také spolupracujeme se strážníky městské policie Ostrava. Vzhledem k dopravním omezením na území města Ostravy doporučujeme všem návštěvníkům, aby dorazili na utkání s předstihem a vyhnuli se tak případným problémům při cestě na stadion.
1: Utkání na ostravském městském stadionu začne zítra v 5 odpoledne. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Teploty dneska opět atakují 40, a to hlavně na jižní Moravě, kde je až 39 stupňů. Všude jinde je průměrně asi 36, nejchladněji, pokud by se to tak dalo říct, nebo nejmíň vedro, je na Liberecku a taky na Karlovarsku, kde můžeme taky očekávat i nějaký srážky. Srážky můžou a taky bouřky přijít na severozápadě Čech, víceméně po celém tom severozápadním pruhu. Všude jinde by mělo být víceméně polojasno, možná dokonce úplně jasno, a ty teploty vysoký zůstanou i přes noc. Bude 21 stupňů průměrně, to znamená, že někde může být přes noc klidně mnohem víc, dýchat se nebude zrovna skvěle. Každopádně zítra už se vzduch zase pročistí, protože bude pršet, budou taky bouřky, a to na většině českého území. I tak ale teploty zůstanou přes sobotu dost vysoko, kolem 30 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na pražské magistrále pozor, směrem do centra, mezi Vltavou a hlavním nádražím, tak tam budou dva osobáky, takže si tam dejte pozor. Na D1 stojí odstavený auto na 201. kilometru ve směru na Prahu, tak si dejte pozor a radši si tam na místě zpomalte. V Prostějově v Králický ulici, tak tam u mostu přes koleje bourali taky dva osobáky, určitě to nějakým způsobem trošku zašprajcne dopravu, takže dávejte pozor. A zpátky do Prahy, nehoda 3 osobních aut se odehrála na Dobříšský ve směru na Barandov. Je to zhruba v místech, jak se jede kolem Smíchovského nádraží, takže dávejte pozor.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne je tady, máme 15 hodin a 3 minuty. Kuba Váňas vás zdraví od mikrofonu. Máme pátek 31. července. Dneska v noci se ozve ta velká rána, o který se mluví. Je to taková ta pověstná rána, která znamená, že ty prázdniny se dělí na půl. Já se nechci teďka v tuhle chvíli vysmívat studentům, že se jim ty prázdniny krátí a takhle, protože konec konců oni by se mohli vysmívat mě, že vlastně já žádný prázdniny vůbec nemám, takže by to nebylo úplně fér. Každopádně, jestli právě máte ještě nějaký velký letní plány, tak právě pojďte je vzít do vlastních rukou, protože léto je v podstatě v půlce. Jako léto je skvělý, český léto je naprosto fantastický, ale právě teďka začíná druhá půlka. Takže jestli chcete mít nějaký skvělý zážitky na letošní léto, tak si je pojďte udělat. A pojďte třeba k tomu poslouchat tuhle tu skvělou rockovou muziku, kterou máme pro vás připravenou. Tady hned na začátek budou Faith No More, bude taky Iné kafe, Kolagenová nitka, loňská novinka. Place Vendom, ty přijdou za chvilku, ale určitě jste poznali, že tohle je Bruce Springsteen. A kde pak se asi narodil? No samozřejmě, že v Americe.

0: yeah. Fate No More, I Started a Joke, tahle ta pecka dohrála na Rock Rádiu v 15 hodin a 18 minut a tohle není žádný vtip, máme tady poslední dva lístky na Harleje, který hrajou příští pátek 7. srpna v letním kině ve Strakonicích, budou tam s nima taky kapely Debustrol a Loco Loco, no a ty dva lístky, těch se prostě nutně potřebujeme zbavit, protože my je tady v tom rádiu prostě nemůžeme mít, prostě tady nemůžou vydržet a potřebujeme nutně někomu dát. Takže jestli vy je chcete, jestli vy chcete být majitelem těch dvou lístků na Harleje, který budou hrát příští pátek ve Strakonicích, no tak nám napište na Facebooku, otevřete si Facebook, najděte profil Rock Rádia a tam právě do zprávy Rock Rádia napište, že vy byste chtěli lístky na Harleje, proč byste je měli dostat právě vy, já si ty zprávy přečtu a někoho z vás vyberu a zavolám si s váma asi za hodinu a půl a právě proto byste tam do té zprávy měli ještě k tomu připsat telefonní číslo, ať se můžeme úplně krásně spojit, pokecat si, no a třeba i tady v éteru si něco takhle říct, ať můžete někoho klidně pozdravit. Hele, samý výhody to má, nemusíte vůbec nic vědět, nemusíte nic jako soutěžit, jo, je to úplně v pohodě, prostě jenom napište a pak si zavoláme. Takhle jednoduchý to je. Takže Facebook Rock Rádia do zprávy. Každopádně teď už se pojďme posunout zase na rockovou muziku, budou POD, Harley Day, Smutku s Bohem, to jsme rádi, je pátek, tak samozřejmě budeme veselí. No a kdo si chce zaběhat do kopců, tak samozřejmě k tomu pustíme Iron Maiden.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Def Leppard právě teďka se svojí peckou Photograph na Rock Rádiu, 15 hodin 37 minut, fotografuje, no jo, fotky, určitě máte spoustu fotek z letošního léta, protože si určitě užíváte prázdniny, anebo dovolený, nebo prostě festáky, koncerty, cokoliv, co k létu patří, určitě si to užíváte a mě by teďka zajímalo, já mám na vás takovou otázku, posluchači, mě by zajímalo, jestli už jste si stihli za tohle léto užít nějaký takovej ten okamžik, který jako víte, že si budete pamatovat do konce života. Jo, jakože, hele, já vím, jít na nějaký koncert je samozřejmě vždycky skvělý, je to paráda, ale ne každý koncert je úplně do konce života. Chci teďka, jestli byste mi mohli prosím napsat na Facebooku do zprávy Rock Rádia, jestli už máte opravdu v tomhletom létě nějaký skvělý zážitek, který víte, že si rozhodně budete pamatovat do konce života, tak mi to zkuste napsat a já bych chtěl nějaký tady přečíst, tak si to tady můžeme probrat. No a stejně tak, jestli máte nějaký plány na nějaký zážitek, který si budete pamatovat do konce života ještě během tohohle léta, tak mi o tom taky napište, protože i o tom si tady můžeme dneska pokecat. Teď už každopádně zase zpátky na muziku. Dáme si Manic Street Preachers, bude taky Daniel Landa z jeho Jo ulice pro všechny, co teďka chodí na hrady, tam samozřejmě Dan Landa taky bude. Five Finger Death Punch, Wash It All Away. No a Ugly Kid Joe s jejich takovou tou skvělou, takovou poloakustickou záležitostí Cats in the Cradle.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkehol, Kokot Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockovýho festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosud 39 lidí. Meziročně je to 4 víc. Nejtragičtějším dnem letošního roku bylo uplynulé pondělí, kdy si bouračky vyžádaly 6 obětí. Od začátku roku pak na silnicích zemřelo zatím 220 lidí. Hygienici a veterináři rozšířili varování před konzumací paštik z Luhačovic. Lidé by neměli jíst nejen vepřovou paštiku s mandlemi, ale nově ani vepřovou paštiku se zeleným pepřem. Může v nich totiž být bakterie produkující jed botulotoxin. Jde o výrobky zakoupené v hotelu Litovel. Krajské domovy pro seniory jsou na období vysokých teplot připravené. Všude už fungují preventivní opatření, která mají chránit zdraví klientů. Co dělají třeba v brněnském domově Senevida, ví tamní mluvčí Šárka Neboralová.
10: Intenzivnější větrání právě ve vhodných hodinách, používání mobilních chladicích zařízení a zároveň zajišťujeme dostatečný pitný režim pro pacienty, ale i pro zaměstnance a dáváme individuální péči těm nejzranitelnějším pacientům.
9: V některých domovech dostávají seniori taky zmrzlinu a nanuky. A u počasí zůstaneme. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili meteorologové v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Lidé by se měli při pobytu venku, hlavně teď odpoledne, zdržet zvýšené fyzické zátěže. Další smogová situace pak platí v Ústeckém kraji a na východě Čech. Tolik zprávy, pěkný den.
11: Rock Radio. Počasí.
12: Podíváme se ještě teďka na počasí, hlavně co se týče dnešního a zítřejšího dne. Průměrně dneska máme kolem 36 stupňů, nad většinou českého území máme spíš jasno až polojasno, ale vypadá to, že na severozápadní polovině Čech by se mohly objevit během odpoledne a taky večera nějaký víc oblačnosti, nějaký přehánky a dokonce taky bouřky, a to výjimečně dokonce i silný bouřky v pozdějších hodinách na severozápadě. Jinak by ale mělo zůstat sucho po celé České republice a teploty zůstanou někde kolem těch 36. Přes noc bude docela teplo, bude přes 20 stupňů průměrně, no a zítra už můžeme očekávat, že se aspoň trošku pročistí vzduch, i když teploty zůstanou docela vysoko, kolem 30 až 34 stupňů, tak rozhodně zítra rozhodně počítáme se srážkama, s oblačností a na spoustě míst taky s bouřkama.
13: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
11: Rock Radio. Doprava.
12: V pražských Střešovicích, přímo na ulici Střešovická, tam bourali dva osobáky na křižovatce s ulicí Za průsekem, tak si tam dejte pozor. Hned tři osobáky se srazily taky v Praze na Podolí, tam je to ulice Na Dolinách, kudy se sjíždí vlastně dole k řece na ten hlavní tah kolem Vltavy, tak tam si dejte pozor, stojí tam právě tři nabouraný osobáky. Ani Brnu se nevyhýbají nehody, tam se srazila dodávka z tramvají v Brně na Lidický ulici zhruba u křižovatky s Lužáneckou. No a taky se srazil osobák s autobusem nedaleko Přelouče. Je to zhruba mezi obcemi Lipoltice a Chrtníky.
8: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
12: Pokračujeme dál v pátečním rokovým odpoledni, máme 4 hodiny, 4 minuty k tomu, no a samozřejmě 2 lístky na Harleje, který příští pátek budou hrát ve Strakonickém letním kině společně s kapelama Debustrol a taky Loco Loco. Jestli chcete zažít tuhletu rokovou jízdu hned 3 skvělých kapel, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než si o ně napsat. Rock Radio prostě rozdává lístky. Takže si otevřete Facebooky, najděte profil Rock Radia a do zprávy Rock Radia napište, proč zrovna vy byste ty lístky měli dostat. A ideálně k tomu připište taky svoje telefonní číslo, protože zhruba za půl hodiny si s váma zavolám, abych vám mohl sdělit tu šťastnou novinu, jak vždycky říkáme. Každopádně taky vždycky říkáme, že jsme tady kvůli muzice a dnešek samozřejmě není výjimkou. Dáme si ZZ Top, Bacha bude taky Znouzecnost a jejich Krysař, Amarant anebo Red Hoti.

Ciao.

0: ZZ Top My Legs, neboli nohy, tak tahle ta pecka samozřejmě teďka dohrála na Rock Rádiu. Máme 16 hodin a 18 minut a víte, kdo má taky nohy? Fotbalisti, no, tak to je, takhle jsem si tak hezky udělal takzvaný oslý můstek. Takže dneska se to potvrdilo, to, o čem jsme se tady včera bavili někdy kolem 17:30, že česká reprezentace opravdu potvrdila, že bude novým trenérem české reprezentace Španěl Santi Denia, společně s asistentem, který se jmenuje Pablo Amo. Tak ty právě dneska bylo zveřejněno, že podepsali smlouvu na 2 roky s možností prodloužit na další 2, takže teoreticky je možný, že kdyby náhodou jsme se dostali na další mistrovství světa, takže by tam tyhle ty 2 pánové mohli trénovat český tým. Uvidíme, každopádně za 2 roky bude zase mistrovství Evropy, snad se tam dostaneme, snad tam tito pánové s námi předvedou nějakou, no prostě něco lepšího, než jsme viděli teď. A jestli náhodou o Santi Denim nic nevíte, tak je mu 52 let, pochází ze španělského města Albacete, za něj taky hrál profesionálně mezi lety 92 až 95, pak nastoupil do Atletika Madrid, kde strávil asi 10 let a právě s Atletikem taky vyhrál španělskou ligu, a pak se zase vrátil do Albacete, ještě tam dohrál do roku 2007. Jako trenér je dost úspěšný, protože s španělskou 17 a taky se španělskou 19 vyhrál stříbro na mistrovství Evropy, no a taky se Španělama vyhrál na olympijském turnaji před 2 lety. Tak doufáme, že na tyhle ty úspěchy samozřejmě naváže taky v český reprezentaci. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Ty komentáře a ty reakce na tohle všechno ve veřejném prostoru jsou takový rozporuplný, ale tak to víte, my Češi samozřejmě všechno víme nejlíp, takže my všichni bychom měli být noví trenéři reprezentace. Já nevím, proč nám to prostě nepůjčej. Ježišmarja, jednou se to ale určitě stane a vyhrajeme zase všechno, co půjde. Každopádně teď už Architekti, Aleš Brychta a taky Metallica.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Aerosmith a jejich Dream On z roku 1973. Tahle ta nehynoucí klasika dohrává na Rock Rádiu už skoro 40 minut po 16. hodině, anebo chcete-li 20 minut před 17. hodinou. Každopádně já vím, co vy chcete. Vy chcete lístky na Harley, no a za chvilku už se dozvíme, kdo je dneska získá.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Jsem tady zpátky a jak jsem slíbil, tak samozřejmě taky splním. Dneska rozdáváme na Harleje, který půjdou 7.8. hrát ve Strakonicích. No a pokud se jmenujete Lenka a Jaroslav a právě teďka sedíte u bazénu a říkáte si, kam asi zmizela vaše dcera Zuzka, no tak právě ona je totiž držitelka dvou lístků a prej jsou pro vás. Ahoj Zuzko, já tě zdravím.
2: Ahoj, ahoj, taky zdravím.
1: Tak je to tak, ty jsi mi říkala, že vaši mají za pár dní 40. výročí svatby a že poslouchají hodně Rock Radio, že právě teďka si užívají hezky klídek u bazénu a ty seš tam teďka kousek od nich, je to tak?
2: Ano, jsem schovaná v pokoji.
1: Takže oni nevědí, že tady spolu mluvíme a že vlastně lístky už dávno jsou tvoje vlastně nebo jejich.
2: Nevidí.
1: No a chceš jim teda něco vzkázat takhle? Seš sice kousek od nich a za chvilku se s nima uvidíš, ale chceš jim něco teďka v éteru vzkázat?
2: Jenom, že je mám moc ráda a ať jsou tak skvělí, jako jsou doteď.
1: To je perfektní. Super, tak jo, hele, tak moc ti děkuju, že ses ozvala, tenhle ten krok je opravdu moc krásný. Nevím, jestli půjdeš tam s nima taky na ty Harleje?
2: Ne.
1: Jasně. No, tak ať si to hezky užijou, to je jasný, a ty zase půjdeš třeba na nějaký příští koncert, tak se zase někdy ozvi a zdravíme i Lenku a Jardu a mějte se moc krásně. Ahoj.
2: Taky se mi, ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rok.
1: Jsme se s Zuzkou trošku ušili boudu na její rodiče, ale oni budou mít určitě radost a stejně tak vy budete mít radost příští týden, protože samozřejmě zase na něco rozdáváme. Ale na co, to se musíte nechat překvapit minimálně do pondělí. Ale tak dlouho rozhodně nemusíte čekat na další rokovou muziku, bude Billy Joel, Nickelback, Anthrax a nebo taky Vohnout.
0: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaně.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Později už tam budem.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Rock Radio.
11: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
10: Rock Radio.
11: Rock je slušná muzika. Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Lidé se teď v horku snaží schladit, kde se dá. Útokem berou jak koupaliště, tak třeba i jeskyně. Třeba ty mládežské u Litovle na Olomoucku hlásí rekordní návštěvnost. Zatímco venku teploty výrazně překračují 30, v jeskyních chodbách se návštěvníci schladí v celkem příjemných 10 stupních. Na druhou stranu je teď ale ideální počasí pro venkovní grilování. Nicméně i vysoké teploty mohou být rizikem. Bakterie se totiž v teplém prostředí množí rychleji než v zimě. Maso i zeleninu proto nikdy nenechávejte delší dobu na slunci, upozorňuje výživový poradce Jakub Košata.
2: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstovinový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
1: Podle něj je důležitý i typ omáček. Ve slunném počasí nesahejte po smetanových nebo majonézových. Dejte přednost spíše bylinkovým s olivovým olejem. Kriminalistům se podařilo v případu rekordního podvodu Hradci Králové zajistit několik milionů korun. V polovině července zaměstnankyně správy nemovitostí poslala podvodníkům asi 46 milionů. Zajišťování dalších peněz policie pokračuje. Dunaj je kvůli počasí na historických minimech. Průtok v Bratislavě klesl na zhruba 725 metrů krychlových za sekundu, což je nejméně za 150 let. Dlouhodobý průměr je přitom trojnásobek aktuální hodnoty. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Dneska pokračuje sucho a taky vedro, máme 36 stupňů průměrně, na většině území je spíš tak jasno, polojasno, nějaký déšť, přehánky a možná taky lehčí bouřky se dostaví v odpoledních, možná spíš brzkých večerních hodinách se dostaví na severozápad Čech, to znamená Ústecko, Liberecko a taky Karlovarsko, všude jinde ale by mělo být sucho a mělo by zůstat jasno až polojasno, v podstatě až i přes celou noc, kdy bude 21 stupňů, takže poměrně teplá noc. No ale zítra už sprchne v podstatě po celé republice. Jediný místo, kterému se to vyhne, vypadá, že je jižní Morava a taky jihovýchodní. Tam by mělo možná zítra zůstat sucho. Jinak ale rozhodně hrozí přehánky a taky poměrně silný bouřky po celé republice a teploty kolem 30 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Otrokovicích u Zlína, pozor na ulici doktora Edvarda Beneše, tam totiž kvůli poruše potrubí je voda na vozovce a hrozí tam aquaplaning, tak ne, že se tam pojedete koupat v tomhletom vedru, prosím vás. Silnice 40 u Valtic, taky na jižní Moravě, tak tam se srazilo osobní auto s motorkou, došlo tam bohužel i k požáru vozidla, nic pěkného, dávejte si pozor u průjezdu kolem rybníka Nesit. Odstavený auto stojí na dálnici D5 na 122. kilometru ve směru na Prahu a odstavený kamion, tak ten zase stojí na D1, tam je to taky směr Praha a kilometr 124.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje i necelých 5 minut po 17. hodině. Kuba Vaňas je tady u mikrofonu. Všechny vás zdravím, doufám, že si užíváte v podstatě ne konec práce, ale už začátek víkendu, že v tuhle tu chvíli už spíš přemýšlíte, co si třeba hodíte na grill, kdy si půjdete pro další kousek, co budete dělat zítra celý den. Jestli třeba dáte nějaký výlet, jak strávíte bouřku, no dobře, tak jaký si uděláte výlet v neděli. No prostě doufám, že už máte spíš ty víkendové myšlenky. No a každopádně samozřejmě je čas na svátek o páté. Dneska slaví Ignác a opět se přiznám teda, že žádného Ignáce neznám. Ignác mi přijde jak jméno pro nějakého svatýho. Svatý Ignác, myslím, že je v Chomutově nějaký kostel. Každopádně, co rozhodně není svatý, je další rocková muzika. To nás čekají Kiss, budou taky Halloween a píšou se s E, takže Hell rozhodně není svatý. Offspring bude za chvilku pěkně z přelomu tisíciletí, ale tohle je loňská novinka přímo pro tebe. Tak se to jmenuje, je to od kapely Komunál. A právě teď to uslyšíte v rokovém odpoledni.

0: Lick It Up, tahle peska z roku 83, při který kysáci odhodili make-up na nějakou dobu, dohrává právě teďka éterem Rock Rádia 20 minut po 17. hodině. A já pro vás mám takovej novej hudební tip. Tady to si schválně poslechněte. Co to je? No tak to je novej Tom Morello, respektive to, ta kytara, kterou slyšíte, tak to je Tomův syn Roman. Viděli jste oba na Rock for People, nebo aspoň spousta z vás je viděla naživo. Právě Tom Morello chystá novou solovou desku po 5 letech od jeho poslední solovky Atlas Underground Flood. Tak právě teďka přichází nová, bude 25. září vyjde, jmenuje se to Everyone Gets Everything They Want a sám říká, že se vrací, co se žánru týče, ke svým rockovým kořenům, zatímco v tom minulém tak tam měl odbočky do bluesu, do rapu a všeho možného, tak teď se opravdu vrací, jak slyšíte. Tak slyšíte, že se vrací opravdu k rockovým kořenům. Mělo by tam být 12 nových skladeb, něco z toho už vlastně zahráli i na Rock for People. No a samozřejmě budou se řešit různý témata, které jsou Tomovi blízký, zrovna tahle ta věc řeší vlastně partizánský odboj takových tří nizozemských dam, který vlastně za druhý světové války bojovali proti nacistům. Tak takovýhle zajímavý příběhy se tam samozřejmě budou dít, no a všechno to bude doprovozený čím jiným než pořádnýma silnýma kytarovýma motivama. No a samozřejmě budeme v rockový muzice pokračovat i teď, protože nás čekají Rainbow, bude taky Marko Hietala se svojí respektive Frankensteinovou ženou. No a taky divoký byl, ty nám něco namaluje už za chvilku.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
8: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
9: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Tak před hodinou jsme si dali Dream On od Aerosmith a teď jsme samozřejmě museli dodat i tu od Nazaretu. Máme 17 hodin a 39 minut.
1: Takže nespěte.
0: Jo, pořádně vstávejte, je pátek, takže je čas to pořádně rozjet. Co ano. Ty, Jirko, máš nějaký plány na víkend?
1: Jo. Já musím ještě před dovolenou odvíst pejsky na hlídání. A asi si ještě někam skočit třeba taky vykoupat, to jsem vůbec nestih. Jako... Kromě vany teda.
0: No jistě, tak samozřejmě jsme tady v malé místnosti a můžu potvrdit, že není to zase tak hrozný, takže jako v pohodě můžeš takhle jako vyrazit na dovolenou. Ne, ale já mám třeba teďka po dlouhý době víkend, kdy nehraju, kdy není žádný nějaký svatby nebo nějaký, co já vím, různý akce, koncerty a takhle, takže zítra třeba se budu celý den válet, protože má taky jako být spousta bouřek.
1: Ale až se budeš ženě, tak mě musíš pozvat.
0: No tak to rozhodně, 100% na to si všichni počkáme, to bude určitě velká událost a určitě tam pošlu i všechny posluchače, protože ty tam určitě taky všichni budou chtít být, rozhodně, stopro. No. Uděláme z toho nějaký velký festiák.
1: Ty jo, mohli bychom ti něco připravit, jako nějakou muziku. Mě třeba kámoši z kapely, no a to bylo hezký. To bylo vlastně jediný takový dobrý, co si pamatuju, na tom bývalém manželství byla ta svatba. A to bylo nové v kostele a oni předělali ten svatební marš do metalu. A brali jsme se v kostele, ano, má je tam jela ta rychta, ty vole, prostě jenom je basa, kytara, bicí, ty vole. No ale úplně předělali právě dvojšlapka, vole, na se chovado a bylo to, bylo to bezvadný, no.
0: A byli jste v černém?
1: Byli jsme, normálně ve svatební nějaký obleky, tohleto, ale pak jsme měli vlastně první koncert s kapelou, úplně první, když jsme založili tenkrát kapelu. A nejlepší byl pan kněz, tam byl v první řadě se svýma dětma, to byl evangelík, který může. Normální, že jo? Ano, Maje, jako parohy v první řadě. A
0: no tak konec konců parohy, že jo, to vymyslela babička Ronnieho Jamesa Dia, nebo ne, vymyslela, ale on to má vodní a že to je v podstatě znak, který odhání ďábla, že jo? Takže
1: no, jasně.
0: V podstatě...
1: Ale jako v Itálii, až budete, tak bych to nedoporučoval. Ukázal jsem na jednoho metalistu v Itálii parohy a jo. Tam to znamená úplně něco jiného.
0: Tam taky záleží, jestli to jakoby ukážeš prstama k člověku, anebo jako backhandem k člověku, že jo? Protože to je kornuto, jako parohač.
1: Já jsem asi jel ten backhand.
0: No, když to ukážeš backhandem, tak je to kornuto a když jako prstama, tak vyháníš ďábla. No hele, uděláme si podcast o italské gestikulaci zase někdy příště, teď musíme rozhodně na další muziku, dáme si Alici, bude Battle Beast anebo Rammsteini, za chvilku samozřejmě rok na přání.
1: Volíte, pište.
0: A my se slyšíme zase v pondělí, mějte se krásně, čus!
1: Ahoj!

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
10: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot, Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Dobrý podvečer, je Elisa. Obce se potýkají s rostoucími cenami za svoz textilního odpadu. Nastavení je podle nich nehotové, nefinancované a systémově nefunkční. Náhrady totiž téměř výhradně platí samosprávy. Podle ministra životního prostředí Červeného chystá rezort změnu legislativy. Do praxe by se měla promítnout v roce 2028. Na letních táborech se točí jeden turnus za druhým a nezastaví se kvůli tomu ani hygienici. Třeba na jihu Moravy v červenci zkontrolovali 68 dětských táborů. Zjistili dvě pochybení. V jednom případě šlo o pochybení ve zdravotnické dokumentaci, ve druhém o nedostatek ve stravovacím provozu. Otevření přivaděče na dálnici D3 u Rájova se blíží. Provoz zahájí na konci prázdnin. Více než 3-kilometrový přivaděč na dálnici napojí silnici 1/39, která vede z Českých Budějovic do Českého Krumlova. Stavba za více než 300 milionů korun trvala 2 roky. Ojedinělou možnost ochlazení v tropických vedrech si dnes připravili na Jiráskově koupališti v Náchodě. Ze zimního stadionu totiž navezli téměř 2 metry krychlové sněhu. Ve více než 30 stupních se tak lidé koulovali, jak popisuje mluvčí radnice Nina Adlov.
2: I přes tropických 32 stupňů Celsia si desítky návštěvníků užili nevšední osvěžení. Do koulování se aktivně zapojilo přibližně 100 dětí a sníh vydrží zhruba hodinu. Smyslem celé této akce je zpestřit návštěvníkům pobyt na koupališti a nabídnout jim příjemné osvěžení během horkých letních dnů.
1: Jde o oblíbenou letní akci. Letos se na koupališti koulovalo už po 13. Ze zprávy to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Tak jo, přátelé, děkujeme za zprávičky, samozřejmě moc krát, a pojďme se podívat, jak jsme na tom s počasím, jaké bude vedro zítra. Tak zítra by mělo být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky, bouřky, ojediněle i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek, částečně i oblačnosti a nejvyšší teploty na 32. Na západě a severozápadě Čech 27 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 stupňů. No a v 1000 metrech na horách bude stupňů 23. V Jeseníkách a Beskydech 29. Meteorolog nám tady to všechno komentuje, že předpokládá místy silnou na Moravě, místy i velmi silnou zátěž teplem a na jihu Moravy až extrémní zátěž teplem. Tak snad nám to víno neschoří. No, místní bouřky se ojediněle vyskytnou i se silnými nárazy větru kolem 70 km v hodině a se srážkami kolem 30 mm. Tak toliko hovoří náš milý český hydrometeorologický ústav.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Doprava doleva, pojďme se podívat na D8 a na 50. kilometr na trase německostátní hranice směr Praha. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh díky zdržení kvůli porouchanému vozidlu. Na 13. na silnici číslo 13 u Dětřichova okres Liberec je padlej strom. Tak pozor na to, projíždíte velmi opatrně. No a ještě se podíváme do Liberce přímo, do ulice Husova. Tam se osobní auto střetlo s cyklistou, můžete vsázet, kdo vyhrál. No a projíždíte tam velice opatrně, tvoří to překážku na vozovce. Ať jedete kamkoliv, na čemkoliv, nebo v čemkoliv, dávejte pozor na padlý stromy a cyklisty. No a doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj! Pátečníci, máme 3 minutky po 18. hodině a už je tu konečně pátek všech bláznů. Svátek, já doufám, že většina z nás už má odpracováno. Samozřejmě někteří z nás ještě pracovat budou a doufám, že za to dostanou taky poctivě zaplaceno. Každopádně, ať pracujete či nepracujete, vítejte na Pirátské lodi Rock Radio, který velí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Čeká nás opět naše oblíbená dvouhodinovka Výprava za muzikou Rock na přání, ve které vy rozhodujete, co se bude na Rock Rádiu hrát a co ne. Tak rozhodujte, volejte mi na 725-844-424, pište na Messenger a do mailu. No a Marilyn Manson udeří jako první s peckou Personal Jesus. No a během téhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Tak jo, přátelé, Marilyn Manson, Personal Jesus za náma a před náma píseň česká, určitě krásná, teď ji ještě vyberu, ještě se rychle rozmyslím. Psal mi tady Kamil Ryder Nádvorník, hoj kapitáne, mohl bys mi prosím zahrát cokoliv od alkoholu, bylo by to pro všechny, kteří se chystají zítra do letňáku do Příbramy, jede nás tam celá banda, od nás ze vsi, zdravím Bohutín a pořádně se tam spindouříme. Dobře, jak myslíte? No tak v tom případě bych volil píseň Nevím, co se dělo k této příležitosti, jestli teda jako souhlasíte.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: ty brďo, Enter Shikari, ty už jsem skoro zapomněl úplně, výborná práce. Doporučuji poslech více od téhle kapely, více písniček, a mají jich spoustu, superových, mrkněte na to, Enter Shikari, kapela s takovým exotickým názvem, ale fakt mají některý pecky dobrý, jsou takový jako živý a příjemný, takový svěží. A my si teďka dáme starou věřenou bandu Nightwish, o kterou si zavolal vzorný syn David, který by chtěl opět pro maminku Alenku zahrát pecku Amaranth. Jdeme na to.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Trautenberg valí na roky a Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rokin Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rokin Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Tak, já jsem rád, milí posluchačové, že jsem se díky vám dozvěděl, že chlapci od Jurupáku měli na hlavě teda tu vodovou, jo, a tu trvalou. Tak, teď si dáme něco českýho zase, aby jsme to pěkně prohřízli. Podíváme se, psala Marta Nováková. Ahoj, tak dneska to zkusím znovu a třeba lépe, dovolená už nám pomalu končí, tak kdyby nám ten konec zpříjemnila trochu kapela Harley, nezlobili bychom se. Tak pro všechny, co to mají podobně, díky moc, zdraví Marta, Jirka a tři dítka. Hoho, přátelé, vás tam ale já, to je dobře. No tak ty děti vznikají, když se mají dva rádi, že jo, ve středu, v pátek nebo v sobotu, to už je úplně jedno. Ale jedna pravda tady je. Hodný holky, zlí kluky chtějí.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Tak jo, přátelé, to byla Nirvana a jejich On a Plane, nádherná skočná pecka tady do toho vedra, až. No a podíváme se, co budeme hrát dál. No, ponoříme se malinko do temnoty, voláme Fanda, že bychom si měli dát pro všechny metloše, ať je hlavně všecko v cajku, ať je hlavně všecko OK, nějakou pěknou pecku od Alice in Chains. No a nakonec jsme vybrali píseň Grind z roku 1995. Příjemný poslech.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Tak to byly ACDC a Stiff Up Lip, přátelé, to byly elektrikáři. Tak my si dáme nějaký kabáty, volala mi Terika, maminka od našeho malého plavčíka Adámka, taky jsem mluvil s dědou Josefem, všichni v pořádku, všichni krásně vysmátí, a že bych měl zahrát teda Adámkovi nějaký kabáty. Tak Adámku, jestli dovolíš, tak je to samozřejmě pro tebe, ale taky jsem to chtěl věnovat všem tvrdě pracujícím v těchto vedrech a proto jsem vybral píseň Burlaci. No a než Burlaci potáhnou, přátelé, tak je 18.40, dost času na to, abyste si rozmysleli, v jakém jazyce chcete páteční časové znamení, no a v jaké situaci byste ho chtěli nachytat na švestkách. No a pokud to trefíte správně a pěkně, tak já vám za to zahraju píseň VIP na přání po sedmí.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Heavy Metal Never Dies, přátelé, tak by se to mnozí z nás přáli jistě, ale když se podívám na některé mladé, tak o tom začínám dost pochybovat. Tak, já to mi rovnou přivádí na otázku, přátelé, mě by zajímalo, teďka, když jste mi tak krásně vysvětlili tu trvalou u Europáků, co to prosím vás nosej ty mladý za takový ten účes a la takový zmutovaný beránek na hlavě, jak mají všichni jako ty kudrliny takový na palici, takovou beranici podivnou, dopředu hozenou. Co to jako znamená? Podle koho to je? Nebo proč se to nosí? Jako drsně to nevypadá, sexy už rozhodně ne. Mě by zajímalo, jako na koho počest, nebo co to je za módu. Jestli někdo víte, prosím vás, já jsem se už ptal spoustu lidí a nikdo mi na to nedokázal odpovědět. Co to má znamenat tady ta beranice na palici. Všimli jste si toho určitě, že se takhle jako načesávají takový ty kucí, který občas pochybují, co to je za bytost. Tak mě by zajímalo, co to jako znamená. Jestli někdo víte, tak mi to určitě napište. Rád se to dozvím, rád zase budu chytřejší. A teď už si dáme pecku od Jana Shifty, který napsal: ahoj kapitáne, poprosil bych zahrát nějakou písničku od Black Label Society, takhle při pátku, kdy si dáváme vychlazený pivko. Díky moc, tak a dáme si What's in You. No, co by bylo v tobě? Pivo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Also, wie spät ist es? Naja, es ist 7. Ich mache noch schnell die Elektroarbeiten fertig und ich gehe dann auf ein Bier. Oh, Scheiße, der Putz ist schon fest. Naja, ich werde ihn nicht wieder abklopfen. Das überlasse ich den Maurern am Montag. Naja.
1: Tak přátelé, dnes jste slyšeli, tak kolik pak máme hodin? Je 7, tak tady dodělám tu elektřinu a půjdu na pivo. A sakra, stuhla mi sádra. No, odsekávat to nebudu, nechám to na pondělí zedníku. Tak, přátelé, to bylo německy, jak jste jistě poznali, a nějak takhle si to tady přál Pepe Jose Pavlíček, jako německý elektrikář. Tak, Pepe, kterému stuhla sádra. Tak, elektrikářovi stuhla sádra, přesto jde na pivo a ty si můžeš mezi tím vybrat, Pepe, něco pěknýho k hraní. Jinak za chvilku si řekneme, co mi píšete k těm zmutovaným beranicím na hlavách mladých mužů a mezi tím rozjedem druhou půlku našeho roku na přání a je tu Alice Cooper a Hey Stupid.

0: Beat Stupid. Přátelé, no tak by se možná... tak by se možná dal nazvat ten účes dnešních mladých mužů. Hey Stupid, to by bylo docela pěkný, ale on má na hlavě pěknýho stupida, ale tenhle Stupid je teda pořádnej, ten se mu poved. No někdo tam má takovou chcíplou krysičku, někdo tam má poctivýho chundelatýho berana, ale jako ten tvar, ten připomíná, jo, takže všichni víte, o co jde, píšete mi tady, jako že víme, podivujeme se. Jediná tady Petra Bendová napsala... dobrý den, jmenuji se Viktorie. Aha, dobře. Reaguji na dotaz ohledně dotazu účesu, který teď nosí kluci. Jedná se o účes low taper fade. Nevím, jak se to píše. Tak jsem jí napsal jako kdo nebo co to je low taper fade. A jestli je to název účesu, nebo je to někdo, kdo to nosil a pak teďka to nosejí jako ty kucí. No, jako nepřišli jsme na to, neodpověděla ještě Viktorie Petra Bendová. Tak, přátelé, kdyby někdo věděl, proč se to nosí, nebo zeptejte se nějakého takového beranisty, co má na hlavě, hej stupid, odchyťte ho, zeptejte se ho, proč to jako má, jako co to má být. Kde se to vzalo? Mě by to zajímalo. Tak, teď nás bude zajímat určitě muzika, dám to rozeberte, ale jestli mi to zjistí, tak budu fakt strašně, strašně rád. V pondělí to určitě rozeberem víc, co jsme zjistili. Tak, Pepe Jose Pavlíček by chtěl pro manželku Ivču a syna Míšu zahrát něco od kapely Koda. No tak tady to máš.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Přátelé, tyhle sabatoni s pečkou o Bismarck se nám tady hodili krásně, protože o sabatony si napsal Vítě Ubl. Ahoj kapitáne, přál bych si zahrát sabatony, ať nás trochu ochladí a mojí Mirku a všechny, co poslouchají a pro tebe na pěknou dovolenou. I když nevíme, jak to tu bez tebe zvládneme, si pro nás nejkapitán. S pozdravem Vítek z Nejtku. Tak toho si velmi cením. Fakt děkuju za podporu, jsem velice rád, že vás moje práce baví a tím líp se mi to dělá. A my se jdem podívat, co budeme hrát dál. Tak tady ten Bismarck připlul pro Víťu Ubla a jeho rodinu. No a my si dáme nějakýho Uda, přátelé. Aspoň takhle si o to napsal Lukáš Zeman, který napsal: čau kapitáne, prosím, pusť tam něco od Uda a nezapomeň, že přesně za 5 měsíců budeš chystat chlebíčky a tak dále. Bude Silvestr a zima. Dík, Lukáš. Děkuju za tuhle tu informaci, Lukáši, a dám teda na tebe a zkusím to nějak víst v patrnosti. Tady je Udo Dirkschneider, kapela Udo, a One Heart, One Soul. To jsme my všichni dohromady. Jedno srdce, jedna duše. Jedno duše.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Douší si dáváte váš oblíbený pořad Rok na přání s vaším oblíbeným rockrádiem a kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Tohle byly Linkin Park s peckou Indient, ale vy, milí nábořníci, se nebojte, ještě zdaleka nekončíme. Pojďme si dát Dana Landu, o kterého si zavolal Petr a říkal, že by toho strašně rád poslal své milované manželce Kamile a synkovi Matějovi, kteří se právě vrací z dovolené, tak ať se mu v pořádku vrátí. Je to bude setkání, přátelé, dáme si píseň Ona, jak si vybral Petr. Ona to bude asi v tomto případě jeho milovaná Kamila.
1: Rok na přání. Rock Radio.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: o škorpících a jejich nové verzi písně When You Came Into My Life si dáme zase něco ostřejšího do uší a budou to Manowar, o který si tady zavolal Zdeněk, který by chtěl pro všechny poctivý makáče, který v tomhle vedru drou, zahrát nějakou pěknou písničku, jak já jsem vybral 80. leta, to je jasný. A pecka se jmenuje Hail and Kill.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

0: Moji rozmilí, pomaličku se blížíme do finále. No jo, no jo. A tohle byly jen tak pro info, Green Day a Wake Me Up When September Ends. A hned pokračujeme dál, ať to stihneme všechno zahrát. Tak, psala mi Dana Karlčíková. Zdarec kapitáne, zdravíme z Olomouce. Můžu poprosit písničku pro mého Jiříka. Staví verandu, tak ať mu to jde lépe od ruky v tom vedru. Poprosím o písničku od panoptika Moulin Rouge. Díky moc, Danka Jirka Karlčíkovi. Hele, ať se tě hlavně nepředře, jinak tam budete mít prd a ne verandu. Jo, dávej na něj pozor, ať hodně pije. Nealko hlavně, jo, aby to nebylo nakřivo. No a potom tady psal ještě Patrik Sergio Krč. Čau, s kapitánem, mohl bych poprosit o zahrání nějaké pěkné písně od Panoptika pro naší malou bezzubou Early, co vypadá jako bezďáček. No a též pro všechny, co si užívají teplo a pijí pivečko, a samozřejmě pro tebe. Díky moc, kámo. Samozřejmě tak pro vás všechny je tu Francie a Moulin Rouge.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

Romancí jedu zpět. A u nás doma v Meziříčí všem chlapům budu vyprávět.

námořnictvo, přetínáme finálovou cílovou pásku a dáme si na závěr trochu pořádnýho pepře dneska, ať se vzepře na celý víkend. Tak s pátečním rok napřáním se rozloučíme s kapelou Lamb of God. Jsem rád, že zasela své sémě do vašich uší. Bája Ohlídalová psala, ahoj, mohla bych poprosit Lamb of God pro všechny, co musí makat. Já mám volno, tady píše Bája. A samozřejmě i pro tebe. Tak děkuji, milá Bájo. No, všichni, co makají, tak mají většinou rudý krky z toho slunce, takže si dáme píseň Redneck, což je rudý krk, nebo taky vidlák, anglicky. No a právě s touhle písní Rudý krk se s váma pro dnešek rozloučí váš mírně opocený kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju všem plodný večer, pohodový víkend, no a slyšíme se zase v pondělí po 18. hodině u roku na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
4: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: O mechanicích závodních týmů se traduje, že jsou zvláštní živočišný druh, něco jako brankáři v hokeji. Prostě jsou divní a tak trochu jiný. A hlavně, že do jednoho odmítají mluvit. Jsou to morousové a když už něco řeknou, tak je to jen sestava těžko srozumitelných výkřiků typu Plaště, šroubovák, ráčnu. Vyzbrojen těmito informacemi jsem se lehce rozechvíli vydal do Luhačovic, kde u bývalého špičkového závodníka Romana Kresty servisuje svůj vůz Adam Březík, abych si popovídal s jedním z těch divných patronů. Adamovým šéfmechanikem Filipem Zádrapou. A hned z kraje musím říct, že informace o tom, že neumí mluvit, se nezakládají na pravdě. Pravda, s délkou odpovědí už je to trochu horší. Třeba když se ho zeptáte, jestli je pravda, že furt do něčeho mlátí.
2: Ahoj, ano.
1: Na Filipovu obranu musím říct, že když už jsem ho rozmluvil, tak byl k nezavření, takže jsme spolu probrali, co to obnáší být mechanikem, jak moc je Adamovo auto pokraší na bohemce aut, co rodinný život mechaniků, a taky jsem se ptal, proč všichni mechanici pořád něco leští.
2: Pocujeme to tak, aby to vypadalo a aby ten vzduch proudil rychleji kolem auta.
1: Povídání s Filipem Zádrapou si můžete poslechnout v tradičním čase, tedy již tuto neděli 2. srpna po 15. hodině, pokud se s ním budete chtít potkat a on zrovna nebude leštit. Příležitost bude mezi 14. a 16. srpnem při tradiční Baron Checker Lizlín.
0: Rock Radio. Motokeci.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

let. Už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led. Ruku ti dám. Tolik, tolik hvězd máš nad sebou. Tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i

co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Tráp. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

je na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.

křivák na ruby, mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. I could stay awake just to hear.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
4: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
3: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
4: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co ty děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noci mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pane Junek, mistře. Moje děti, jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to?
3: Pani, já jsem akademický malý, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Pane, to vám to udělal. Spravit andělíčkovi prdýlku, no tak.
3: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učili už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Teď jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Přijďte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Rádio. Konec legrace.